0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Gianluca Vacchi není jen podnikatel, ale i DJ, který svými skladbami baví posluchače svou energií a nadhledem. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na párty přinese smích, dobrý vibe a chytlavé beaty. Připrav se na pořádnou dávku pozitivní energie a zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole má pro tebe další pecky.

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazní Avalen Roxton. Producent, který se nebojí experimentovat a vytváří elektroniku plnou překvapení. Jeho beaty jsou jako tajemné příběhy, které tě vtáhnou a nepustí. Avalen je jako kamarád, co tě vezme na výlet do zvukového světa, kde pravidla neplatí. Jeho styl je inovativní, temný a zároveň taneční. Přesně to, co potřebuješ na večer. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje hudební dobrodružství.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dámy a pánové, vítám vás u další epizody podcastu Haná jede a mým dnešním hostem je Pavel Týn, velitel výjezdní čety B olomouckých hasičů.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Pavle, prozraďte mi, jak dlouho vy už jste hasičem?
2: V červnu to vlastně bude už 20 let, co jsem se stal vlastně v Olomouci hasičem. Začalo to vlastně úplně náhodou a má rodina vlastně není jako kdyby hasičská vyloženě. No, já jsem spíš z policejní rodiny, mamka dělala poměrně dlouho na policii, takže spíš jsem se točil kolem policie. No a ty kroky hasičům byly takové trochu zajímavé, poněvadž já jsem ani nebyl v žádném sdružení hasičů a tak ty mé kroky vlastně šly přes základní školu, přes vyučení, já jsem automechanik vyučený. Pak jsem měl poměrně vysoké ambice, po maturitě jsem chtěl být právníkem, tak mé kroky vedly na přijímačky na práva. A tam jsem asi buď měl velké ambice, nebo prostě mi to nevyšlo, tak jsem se na práva nedostal, ale šel jsem na vojnu, na to velmi rád vzpomínám, protože byl jsem při tom všem schopen se ještě naučit na přijímačky, protože jsem to nechtěl zdát, měl jsem vyšší cíle a dostal a získal jsem hodně informací o studiu v Ostravě, na Vysoké škole báňské, technika požární ochrany bezpečnosti průmyslu a to téma mě zaujalo, tak jsem se naučil, jsem se učil na vojně na přijímačky, ty dopadly úspěšně a hnedka týden po vojně jsem nastoupil do Ostravy na vysokou školu a tehdy to byla fakulta hornicko-geologická a v průběhu našich studií se již formovala nová fakulta a fakulta bezpečnostního inženýrství a my jsme vlastně byli jedni z prvních absolventů této nové fakulty a na ta léta velmi, velmi rád vzpomínám.
0: Mm-hmm. Čili je to ta FBIka, tak jak se říká,
2: FBI,
0: že?
2: FBI, přesně tak. Mm-hmm. No a poslední vlastně dva roky toho studia už jsem byl příslušníkem Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, takže teď, jak si říkám, vlastně v červnu to bude 20 let služby.
0: A pokud to vezmeme obecně, tak co člověk vlastně musí splňovat nebo respektive podstoupit v rámci nějakého výcviku pro to, aby se mohl stát hasičem?
2: Tak musí být zdrav, takže musí mít zdravotní způsobilost, musí mít kondici, grafickou způsobilost a psychickou způsobilost. Několikrát do roka náš sbor má vyhlašovat výběrová řízení na různé posty, ve kterých vždycky specifikuje, jaké jsou požadavky krom těchto základních, tak tam mohou být ještě další. A pravidelně se vlastně přihlašují lidé nebo chlapi, a nejenom vlastně chlapi, ale spíš do té vězdové části chlapi, kteří si chtějí splnit svůj sen a chtějí nejenom svůj sen, ale prostě chtějí se stát hasičem, takže několikrát do roka tady na našem oválu na sportovišti tam vydáme prostě ty zájemce, kteří to zkusí.
0: Mm. A jak je to obecně s počty hasičů? Je vás třeba dostatek, nebo jste zmiňoval, že teda vypisujete výběrová řízení, takže jsou ještě pořád potřeba noví a noví hasiči?
2: Je to spíš o tom, že teď by to asi nebylo úplně na místě mluvit o tabulkách, ale vzhledem tomu, že je průběžný vlastně ta fluktuace osob, takže je to průběžně, jsme jako nechci říct, že jsme nahrazováni, ale každopádně odchod starších kolegů nebo odchod z mnoha jiných důvodů, každopádně mnohdy se staví nové stanice, rozšiřují se týmy, vytváří se nová místa, takže z těchto důvodů prostě jsou ta místa vyhlašována, nebo taky třeba kolegové mění své pozice v rámci třeba České republiky a nebo změní absolutně svůj obor, a každopádně je to prostě přirozený děj, takže z těchto důvodů ty nové tváře vlastně mezi námi vítám.
0: Mm-hmm. Já jsem zaznamenal v médiích informace o tom, když třeba policisté dělali právě nábory takhle mezi jejich řady, tak dokázal byste třeba odhadnout, nebo máte informace o tom, kolik vlastně těch uchazečů se nakonec stane skutečně těmi hasiči, protože předpokládám, že ty přijímací testy nejsou úplně jednoduché.
2: Tak tady bych úplně nebyl, tady bych Tady bych přemýšlel, jaká je úspěšnost. Já to spíš vnímám vlastně vůči směně, kolik lidí vlastně nám případně odchází a jaký tam máme nové tváře, takže nejsem schopen to jakoby centralizovat, nebo spíš nejsem schopen to jakoby posoudit plošně. Ty testy si myslím, že nejsou úplně složitý, ty fyzické testy, ale pravdou je, a to se na tom se shodneme určitě i s kolegy od policie, že i žadatelé do řad policie mají mnohdy problém těch pár kliků udělat a rozběhnout se a možná vsázejí na tu jednu kartu, prostě, že to nějak dopadne, ale vzhledem k tomu, že sledují kolegy z armády, tak i tam je mnohdy prostě problém dodržet ty minimální početní stavy zhybu a ale nerozumím tomu, jo? Když už člověk teda se někde na něco přihlásí, a tak jsem přesvědčen o tom, že by na to měli připraven a nevždy tomu tak prostě je. A potom všem vlastně, jak jsou ty předpoklady fyzické, tak samozřejmě potom ještě musí být ty předpoklady psychické, které vlastně potom hodnotí náš psycholog.
0: No já jsem přesně narážel tady na to, no, že kolikrát fakt jsem taky četl to, že měli problém třeba udělat nějaký ten počet zhybů nebo kliků, nebo případně tam tuším ještě nějaký běh na čas a tak dále, takže na to jsem vlastně narážel a z toho důvodu jsem se ptal, jestli u vás je to stejné, asi ano, že si myslím, že kolegové od armády a policie tam to bude asi hodně podobné, takže...
2: Bude to tam podobné, každopádně, jak říkám, pro někoho to se může zdát, že ty testy jsou prostě fyzicky jsou jako velmi přísné, já si to úplně nemyslím. A proto vlastně ono to tím člověkem, když se dostane přes ty testy k nám, tak tím to pro ně nekončí, jo, poněvadž vlastně i v každé směně by minimálně ty 2 hodiny fyzické přípravy prostě mělo být, ať už je to posilovna nebo prostě běh, prostě péče o sebe by tam prostě měla být. A teďka samozřejmě ta opatření v rámci pandemických stavů jsou prostě samozřejmě upravena, ale ta fyzická příprava tam prostě musí být, protože to je ten základ té naší práce, nejenom, je to jeden jako z pilířů té naší práce, protože pracujeme s prostředky, které jsou těžké, pracujeme s lidmi, manipulujeme s lidmi, zachraňujeme lidi. Mnohdy sami potřebujeme sami zachránit, prostě, takže každopádně my musíme být jako v kondici, která je úměrná tomu, vlastně, co se od nás očekává.
0: No měli bychom možná přiblížit divákům a posluchačům, jak to vlastně u vás na stanici funguje, protože vy nepracujete v klasických 8-hodinových směnách, že u vás je to trošku jinak. Takže možná, jestli byste nám jenom přiblížil, jak to vlastně funguje takhle u hasičů.
2: Takže naše směna má 24 hodin, takže vlastně, když bych teďka vlastně vás seznámil, jak bude vypadat zítřek pro ten náš tým, tak před 7 hodinou se setkáme všichni na stanici v Olomouci. Teď jsou jistá režimová opatření v rámci předávání směn. Dříve to bylo trošku jinak, ale teď je prostě omezený kontakt, mezisměnový kontakt. Ale zkrátka dobře, naše směna začíná v 7 hodin. Velitele, když to bylo ještě před pandemickým stavem, tak si zkuste představit v garáži, výjezdové garáži, 2 žluté čáry před 7 hodinou, v 7 hodin, když nám zazní rozkaz, tak na jedné čáře stojí ta odstupující směna, ta, co odstupuje, a naproti stojí ta nová směna, kdy vlastně fakticky se nestane. Nemůže se stát, že by v jednom okamžiku nebyla zajištěna vlastně výjezdu schopnost vlastně jakékoliv stanice v republice. Předává se buď před, nebo v rámci toho rozkazu se předává vše, co je důležité pro novou směnu. Ta odcházející směna nás seznámí s tím, co se zásadního dělo a co bychom vědět měli. To se předává i na postech velitelských, na postech strojnických, na postech specializačních, to na třeba chemici si prostě předávají tyhle záležitosti, co je nutné si předat. Na od té 7 hodiny, kdy vlastně už fakticky přebírá vlastně ta směna, nebo ten výjezd je už vlastně nové směny, tak probíhají úkony v kontrole techniky, kontrola svého vybavení, kontrola radiostanic. Takže každý den je každá technika zkontrolována pečlivě podle seznamu, jestli nic nechybí, a taky to vlastně ještě odráží tu znalost hasičského vybavení a umístění prostředků technických, protože od nás se očekává to, že přijedeme k zásahu a nebudeme tápat, kde co je, my to musíme vědět, takže tím si to člověk oživí. A vzhledem k tomu, že každou směnu mnohdy je člověk na jiném voze a i v tom voze jsou ta místa jako rozdělena čísly a každé to číslo má odlišnou činnost, tak i ten člověk se prostě musí, nebo každý příslušník se prostě musí dostat do té své role, která se od něj v ten den očekává. A samozřejmě nejenom do té jeho role, ale v rámci možných změn operativních, tak je schopen, by měl být schopen přijmout i jinou roli. V rámci třeba zastupitelnosti nebo změny výjezdu a tak dále. Takže vlastně ano, on od rána ví, že jedeme tomu číslem 1 na první voze, ale nikde není psáno, že třeba za 2 hodiny bude číslem 2 na druhém voze třeba.
0: Rozumím. A svírá se vám ještě po tolika letech u hasičů žaludek, když jedete na zásah?
2: Samozřejmě. A každý zásah. A jsem za to vlastně, je to, řekl, úplně normální, protože není možné tuhletu práci brát opravdu jenom jako mechanismus, který jako, kde někde odvedete nějakou práci a nepřemýšlíte nad tím. Takže samozřejmě ano, my jedete někam, kde já nás nazývám jako kdyby servisem státu. Když se něco prostě pokazí, tak nebo zapotřebí prostě vyřešit, a hasiči by mohli být ti, kteří by v tom mohli pomoci dostat ten režim zpět do toho normálu nebo zase do té nějaké synergie, tak tam jedeme, přemýšlíme už třeba mnohdy v průběhu zásahu, v průběhu jízdy, co nás tam může čekat, a eventuálně si prohodit nějaký prostě předběžný postup, který třeba nemusí být ani realizovatelný, nebo realizovaný, ale každopádně se o tom pobavíme, takže to vozidlo žije. No a pak jsme na místo události a s tou událostí se musíme vlastně seznámit na místě, a od nás se právě očekává, od toho týmu celého, protože to je týmová práce, očekává se pokud možno co nejlepší řešení v tom nejkratším okamžiku. Takže taková je naše práce. No.
0: A vy konkrétně jste tedy výjezdovým hasičem, respektive velitelem čety. A máte u vás v týmu i nějaké specialisty?
2: Máme tam specialisty, ten celý tým, mimochodem na naší olomoucké stanici v plném početním stavu je nás 23 hasičů, minimálním početním stavu je nás 16. A teďka těmito opatřeními jsme poněkud upraveni, ale tím vás tady nebudu zatěžovat. Ale abychom složili, abychom byli jako výjezdu schopní, tak musíme mít splněn klíč početní, to na minimální početní stav, to už jsem vám řekl, a tam musíme ještě dodržet několik dalších faktorů, a to je minimální početní stav velitelů, minimální početní stav řidičů, strojníků, minimální početní stav specialistů, hasičů, lesců, chemiků směna A, ta ještě musí mít minimální početní stav potápěčů. Jo. Takže jsou tam specializace, mimochodem i další, třeba střelmistr. Takže těch činností, co ten hasič by, jako by mohl v rámci své odborné způsobilosti nebo svých odborných znalostí nebo kurzů mít, je poměrně velká řada. A tyto znalosti, právě tyto kurzy a tyto specializace si musí v rámci period ověřovat.
0: A máte spočítáno, ke kolika výjezdům takhle třeba za rok vlastně vy jako hasiči vyrazíte?
2: Nepletuli se v roce 2020, protože teďka není to dlouho, co na našich stránkách vyšla statistika, porovnávající statistika, tak nepletuli se k roku 2020, to bylo něco přes 9000 výjezdů v porovnání vůči roku 2019, myslím teďka za celý kraj, Olomoucký kraj, a nepletuli se za rok 2019, to bylo nějakých 7000, něco kolem 7000, takže tam byl nějaký nárůst. A když bychom si byli představu, jaká část toho koláče padá na Olomouc, tak v roce 2020, když jsem zmínil tu cifru něco kolem těch 9000, tak něco přes třetinu padlo na Olomouc. Na olomoucký územní odbor Olomouc.
0: Jasně, rozumím. A mohli bychom si teda popsat tu situaci, jak to vlastně u vás vypadá od momentu, kdy vlastně vaši kolegové přijmou nějaké hlášení, nějaké události?
2: Já jsem ještě právě, hnedka na to navážu, já jsem právě skončil tím tou kontrolou techniky, protože vlastně ten výjezd může být kdykoliv, ale když vlastně ten výjezd ještě není, tak vlastně po kontrole techniky a kontrole svých věcí, tak vlastně potom v rámci toho dne, jak jsem už naznačil, že se člověk musí 2 hodiny o sebe fyziky starat, tak jsou různá školení, samozřejmě práce na stanici a do toho ty výjezdy. A když je ten výjezd, tak nám zazvučí akustický, optický signál v tom, že je výjezd. A my se seběhneme do garáže, tam na tabuli nám podle barev a podle samozřejmě podle textu je řečeno, který výjezd jede, takže vlastně lidé, kteří byli ráno čtení na tu či onu techniku, tak ví, že buď jedou nebo nejedou. No a my se vlastně musíme od vyhlášení poplachu do 2 minut vlastně musíme dostat ven ze vší parádou fuzovka, zvaná, že vybavení ve vozidlech a vyjíždíme tam, kde nás vlastně potřebují. Na to máme 2 minuty, jestli je ráno, odpoledne, večer, nebo jestli kluci spí, protože od 11 hodin do rána do 6 můžeme mít takovou, jako, že si odpočinout na ložnice, ale i přesto, i v tu noc, tak máme na to ty 2 minuty a my to prostě musíme zvládnout. Ty časy jsou jako v reálu kratší, ale prostě ty 2 minuty prostě překročit prostě nemůžeme, protože už v tu chvíli už víme, že nás, ta pomoc naše už je někde očekávána.
0: Jakým případům, jestli teda jsou na to taky nějaké statistiky, ale věřím, že ano, tak k jakým případům vyrážíte nejčastěji takhle během roku?
2: Tak teďka poměrně dost přibylo technických pomocí. Samozřejmě jsou i případy, které se dají očekávat. Dříve třeba byly spojovány Vánoce s požáry stromků a bytu a teď to tak úplně jako kdyby úplně přesně neplatí, ale stává se mnohdy, že třeba dá se očekávat, že lidé, když vypalujou třeba zahrady, což se třeba nemá, tak jsou okamžiky v tom roce, které jsou očekávatelné. Dejme tomu, napadne první sníh a je velký předpoklad, že ne všichni už byli připraveni se svými vozy a měli přezuté pneumatiky. Jo. Dejme tomu, léto. Naznačoval jsem to, jsou třeba případy hubení voz a včel. A jsou třeba mnohdy případy, ale zase, které jako nás i lidi mnohdy jako zneužívají. Jo. To už jsou prostě, jako to už člověk pozná. Otvíračky bytů. Jo. Taky mnohdy lidé zkouší různé fígle, aby jsme přijeli. Ale v současné době vlastně na tyto zásahy jezdí policie, která tam není jenom z toho důvodu, aby ověřovala, jestli se nejedná nebo nejedná o pravost, ale přece jenom vstupujeme do obydlí, tak by tam prostě měla být a je tam, ale taky jsou prostě případy, kdy nás zavolá někdo a my přijedeme na otvíračku bytu, řekne nám prostě frázi, která je na první pohled jasná, že by se mohlo jednat o to, že tam opravdu buď má něco na plotně, nebo opravdu něco je to fakt závažného, ale přitom za výtahem třeba schovává tašky z obchodu a nechce platit zámečníka.
0: Mm-hmm. A
2: potom, klíče, jo? Potom vlastně zabouchne si klíče, takže vlastně nám lže. Mm-hmm. A teď, když vezmete tu věc, ano, tak když pádem... A to zase my nemůžeme říct, že jsme schopni ve všech z těch procentech prostě otevřít ten byt bez poškození třeba dveří nebo ostění, což se samozřejmě ti klienti nebo ti lidi, kteří vlastně nám volají a chtějí zamknutý dveře prostě otevřít námi zadarmo, tak si myslí a tak několikrát se nám stalo, že kam dobře, tak pokud je to tak závažný, tak tady frantum skoč pro bourací sekeru a pokud je to tak důležitý, tak velmi rychlý a vy tam máte něco, tak no ne a najednou už ten příběh je prostě jiný. Jako. A my nesmíme ty lidi školit, ale oni si musí uvědomit, že v okamžiku tohohle výjezdu, který mnohdy prostě může být zbytečný, tak prostě naše technika prostě by jako může, jako, no, já na kdyby nehraju prostě, ale v ten okamžik ta naše technika by mohla být využitelná někde úplně jinde. Jo. A to jsou prostě případy i s těmi včelami. Prostě nás volají lidi na případy typu zítra tam prostě mám garden party a na konci zahrady prostě mi tam vadí, že prostě tam je strom a na tom stromě prostě jsou včely a tak to prostě vyřešte, protože zítra mám garden party prostě. A vy se s nimi dohadujete a přitom musíte dodržet služební zdvořilost a vy se můžete cokoliv, ale prostě ta služební zdvořilost tam prostě musí být, protože reprezentujete sbor. Ale těm lidem to prostě, a přitom je nemáte potřebu vychovávat, jo, to ne potřebu, ani nemáte možnost takhle tím lidem vychovávat, a spíš je velmi zvláštní, že jako vůbec nenapadne, že tam jsme zbytečně, jako je to nenapadne, že tam jsme zbytečně a zase, že ta naše pomoc prostě by měla být, nebo mohla být někde jinde, třeba.
0: A já se ještě s dovolením pozastavím jenom u té samotné cesty na místo vlastně zásahu, když vás někam zavolají.
1: Ano.
0: Tak jak moc třeba komplikují, vy jste zmiňoval, že přes noc máte možnost si zdřímnout, ale samozřejmě ty podmínky obecně přes noc jsou asi horší, stejně tak předpokládám v zimě, když je třeba náledí nebo sníh. Tak jak moc to ovlivňuje vlastně tu dostupnost k tomu místu?
2: Tak ano, pokud jako v té práci člověk asi nemůže říct, že se vyspí, tam většinou jako první, co vlastně první to, co nás informuje o tom, že bude výjezd, je světlo. Takže a potom až ta hláska, ten reproduktor, takže my vlastně budíme se na světlo. Jo, takže jedním okem pořád, tam se, člověk si nemůže říct, že se do práce vyspat, protože nejde. A tak buď se běhneme dolů, protože vlastně rožnice máme nad garážemi, tak buď se běhneme dolů, anebo se jdeme s kluzem. Ale určitě to bude má nejtěžší jako řidič, strojník, protože vlastně to je člověk, který nás tomu zásahu doveze a v tu chvíli musí se absolutně probudit a musí se dovybavit a sednout za volant a svižně, já nechci říct rychle, ale svižně, ale hlavně bezpečně nás musí k tomu zásahu dovést. Tak dovést. Takže no a my ostatní se dovybavujeme za jízdy, ještě vlastně komunikujeme s opračným střediskem, který nám vlastně podává doplňující informace, aby jsme jich neměli jako mnoho a nebyli přehlceni, ale aby nám prostě vypíchlo ty nejzásadnější informace, ze kterými ten velitel může pracovat, protože ten zbytek si vlastně už doloží, doskládá na tom místě zásahu už tím, protože oprační střediska nevidí. Jo. Takže samozřejmě on nám naříká ty informace, co má o těch oznamovatelů, nebo se schopnou zjistit z jiných zdrojů, ale ten zbytek už je na tom veliteli, který si vlastně dokreslí nebo dotvoří na tom místě u zásahu a řekne tomu opračnímu středisku, že ta situace se má tak či onak, jestli stačí síly a prostředky, to je důležitý prvek. Jinak bychom si potom řekli, vlastně, co potřebujeme. Jo? Nebo tak je to informace docela důležitá pro opračním středisku, zdali poslalo ten počet techniky takový, jaký tam měl od počátku být. Takže to, on potřebuje informace ty první od toho velitele zásahu. Samozřejmě velitel musí ten zásah započít tím průzkumem a jak jsem řekl už na počátku toho našeho rozhovoru, ta celá činnost se od nás očekává jako kdyby co nejrychlejší ale pokud možno co nejlepší.
0: Čili vy jste na cestě, strojník se snaží samozřejmě dorazit na místo co nejrychleji. Určitě vnímáte i ostatní řidiče, zvlášť během dne,
2: ano,
0: tak
2: ano.
0: Zajímalo by mě, jak jsou třeba ohleduplní k vám jako k hasičům.
2: Mnozí se učí záchranářskou uličku, ale je poslední dobou je vidět hezky, že už teda se to fakt jako učí, že to je jako příjemný. Někteří jsou, já bych řekl, jako z větší části jsou ty řidiči uhleduplní. Ale stalo se nám několikrát, že se za nás třeba pověsil někdo a využil té mezery přiživat, nebo v té mezery v provozu a jel za námi. To jsou jako spíš jednotky případů. Jo. Mnohdy, když víme, že na tu samou událost jde záchranka a víme, že je za námi, tak uhneme, prostě dáme prostor jet, pokud víme, jaký se jedná zásah a víme, že tam ty činnosti jsou třeba zásadnější pro záchrannou službu, tak si prostě provádíme navzájem prostě servis, to sami s policií. Takže ano, strojník vnímá ty všechny ty typy, ten děj, protože ano, my sice máme sice výstražná zvuková jako znamení, máme majáky, můžeme houkat, měníme to samozřejmě, velitelé to mění, aby ti lidi byli schopni, ty, co poslouchají rádio, aby byli schopni tím změněným zvukem, který je mnohdy monotónní, třeba může být monotónní, tak je prostě měníme, tak aby ten, kdo poslouchá rádio a teď můžete poslouchat dobrou muziku a nahlas, tak aby si člověk uvědomil, že tady se prostě něco děje, tak měníme ty zvuky, ale ten řidič přesto, že vydal křižovatky na červenou, tak to ještě neznamená, že je tady pán, jako my, a je to jednou nohou prostě pořád na hraně toho, že pořád je to řidič a pořád je to účastník řidičního provozu. I když jdeme někam zachraňovat, tak pořád tam musíme jít bezpečně. Jo. No a jedeme, sledujeme tu cestu, my se dostrojujeme, protože to, co nestihneme, se dostrojit prostě venku před vozidlem, tak se dostrojeme za jízdy. A pak, pokud je to zásah s dýchací technikou, tak si ještě nasazujeme dýchače, které jsou vlastně i mnohdy vlastně převážně čas integrovány uvnitř srdeček. A jak říkám, do toho ještě komunikujeme s opračním střediskem. nějaká místní znalost, takže bavíme se o tom, jak to tam může vypadat, nebo spíš si ještě říkáme z zkušenosti, jo, tam pozor, tam se blbě parkuje, tak tam, protože mnohdy i ten dojezd je ovlivněný tím, že ti lidé prostě špatně zaparkují.
0: To jsem se přesně chtěl zeptat, že jsme se bavili o jedoucích vozidlech, ale co ty stojící třeba na sídlištích a tak?
2: Takže stává se nám, stalo se nám, ale teď už je to teda méně, stalo se nám, že jsme prostě museli, si to vozidlo prostě otáhnout a dotyčné vozidlo táhnout, nebo to prostě vzít alternativní cestou přes trávu. Jo. My samozřejmě nechceme připouštět žádné sekundární škody, jo. Ale my si prostě musíme poradit. Jo. A nebo když už to prostě nejde jinak, tak ten zásah je započat od toho konce toho našeho příjezdu. A byly případy, kdy prostě třeba ve stovkách metrů se prostě vedlo dopravní vedení, které mělo být nasazeno prostě až od toho domu a to zase prodlužuje ten nasební zásah a samozřejmě to snižuje zase možnost využití těch prostředků, které jsou využity právě na to, na tu eliminaci té vzdálenosti, kde by to mělo být. K tomu taky slouží školení ulic, které máme každoměsíční, každý měsíc vlastně školíme se ulicemi, ale jsou to i vlastně kondiční jízdy pro řidiče a mnohdy vlastně vyjíždíme do těch vytipovaných lokalit, které si buď vytvujeme sami z vlastní zkušenosti, kde třeba byly už v minulosti problémy s průjezdem, nebo máme už definované buď opračním střediskem, nebo s oddělení kontroly, kde bychom se měli podívat a tohleto zdokumentovat a tak vlastně každoročně tam, každoměsíčně tam projíždíme, mnohdy uděláme nějaký záznam, protože ty 3 metry životu, jak se říká, té šířky prostě toho našeho vozidla prostě mnohdy nestačí.
0: Rozumím. No to já vám klidně pak dám několik tipů, protože já dost často si právě všímám a samozřejmě zvlášť na sídlištích a tím ještě víc třeba, když jsou nějaké večerní hodiny, kdy už skutečně lidé potom vracejí se domů, tak vidím stávat auta právě na různých těch nájezdních plochách přímo pro vlastně hasičskou techniku a pak si jenom člověk, když jde kolem, říká, že snad se tady prostě nic nestane, protože jsem si už několikrát říkal, jak byste se tam dostávali prostě s tou těžkou technikou. A stejně tak, když jsou nějaké jednosměrky, tak kolikrát tam ty auta parkují i vedle sebe, jo, že skutečně ty 3 metry tam snad ani nejsou. Tam je taková mezírka nějaká na osobách, ale pak když člověk vidí tu těžkou techniku, kterou vlastně vyjezdíte, tak jako už několikrát jsem se skutečně během té cesty jsem si říkal, že tady snad jako není možné v nějaké třeba zatáčce vůbec jako vytočit nějaký větší auto nebo dodávku, na tož tak jako nějaké váš třeba auto s nějakou plošinou nebo tak, takže určitě to nemáte jednoduché i v tom a je dobře asi, že jdete tomu jakoby naproti a trénujete tady ty situace nebo vytipováváte si ty lokality, které by třeba mohly představovat nějaký problém. A vy jako obecně samozřejmě hasiči pravidelně riskujete i své životy pro záchranu jiných a druhých. Nastal třeba někdy moment, kdy vám šlo o život? Myslím vám osobně samozřejmě.
2: Bych asi tápal, kdy vyloženě přímo o život. Já si myslím, že v takové situaci, úplně v této bezprostřední, kdy by si člověk řekl, tak teďka už je to asi, teď je to jako hodně špatný, tak takové situace jsem ještě nebyl. Ty zásahy zajímavý a složitý jako byly. Já jsem ale osobně v této zkušenosti, jsem neměl, nechci říct zatím, ale neměl.
0: Určitě jsem rád jako za tuto odpověď a právě jsem si říkal, jestli už někdy nastala ta situace, kdy jste si říkal, že už jako skutečně mám na mále. Jo,
2: tady právě my bychom měli ctít jistou nedělitelnou skupiny, což jsou vlastně ti dva hasiči. Proto jsem se zase vrátil k počátku tomu, jak jsme se bavili o té fyzické připravenosti hasiče. Tak člověk někdy, když jako chtěl jako takhle mečky zhodnotí, říkám, no teď si představ, jestli bys mě utáhl prostě od někud, jo, protože ten, když už jdete ven, když jdete dovnitř do nějakého objektu, nebo prostě jste v zásahu a právě, jak říkám, ctíme nedělitelnost skupiny těch dvou, prostě to znamená, nikam by se nikdo neměl prostě jak hrdina pouštět sám. I kdyby to ve finále dopadlo, to jsou ale jako opravdu konkrétní, to by muselo být jako opravdu natolik jako konkrétní případ prostě, který teďka bych asi nechtěl tady jako kdyby simulovat. Ale k čemu, kdybych měl v týmu člověka, který by se bezhlavě vrhal, bez ohledu na tým, a jak říkám, je to týmová práce, proto právě tady to tady možná ještě několikrát tady zopáknu prostě, protože tady chci reprezentovat ty kolegy, kteří tady dneska být nemůžou a za to, že mám, jsem strašně rád, tak mít někoho, kdo by prostě vyhrál takhle solo hru, tak je to prostě nebezpečný. Nejenom pro něj, ale pro ostatní. To znamená, že kdyby mi ho řekl třeba, že nemá z ničeho strach, že nemá z ničeho strach, tak bych si asi na něj dal určitě pozor, jo, protože ten strach nás pořád drží v tom pozoru. Jo? To je jako, že pozor na to, že my nemůžeme, každý zásah jiný. I když jdete na stejně oznámenou věc, i když jdeme tomu i z stejného domu, tak prostě my k tomu nemůžeme přistupovat úplně stejně jak pokaždé. Prostě je to, tam může být něco úplně nového. A i kdyby mě někdo prostě takhle choval, že to prostě tě dopadne takhle a všechno vím a prostě tě, já to vyřeším a prostě americký hrdina, prostě to ne, protože vlastně na tu záchranu toho člověka, a teď jako to není, že bych střel do vlastních řad, to nechci. A právě zase na tu záchranu tohle člověka bych zase musel vyčlenit dalších lidí, kteří by právě pracovali s tou stolovostí. Jo. A naštěstí právě tyto lidi tam, ty to nemáme. Takže to je dobrý. Takže to je dobrý. A právě v té souhře toho týmu a nedělitelnost těch skupin a samozřejmě výcviků a znalostí a i těch hlavně zkušeností, kteří vlastně nám pořád říkají, že ano, učíme se, jezdíme do kurzu a mnohdy ta realita je trošku jiná, anebo hlavně ta realita vlastně nám celuje a vyplňuje právě ty odbornosti a znalosti nabité právě těch kurzech a těch školeních a to nám všechno dělá ten obraz toho, že když už teda někam jdem, tak víme, co od toho čekat a eliminovat, a snažíme se eliminovat ty vedlejší, ty negativa, jo, aby jsme se, jak si říká, všichni dovnitř, ale všichni ven, tak abychom vlastně ta nebezpečí se snažili co nejméně, co nejvíce spíš, jak bych řekl, omezit.
0: Vy jste mluvil vlastně o podmínkách toho zásahu, že nikdy vlastně nejsou stejné, byť to může být třeba stejné místo a tak dále. Pokud bychom to měli zobecnit, tak v jakých podmínkách, nebo jaké podmínky jsou pro vás nejtěžší na zásah?
2: To je poměrně široký téma. Jako,
0: myslím třeba i z pohledu, já nevím, jestli je to uvnitř, nebo to je venku, jestli je třeba, samozřejmě noc asi předpokládám je horší a tak dále.
2: No, zase je to ale případ od případu, tam spíš asi bych to na tu otázku asi odpověděl spíš tím typem té události, protože můžou být zásahy, u kterých si třeba řekneme, že pro nás jako jednodušší, když ten problém, který tam je a bude tam třeba nějakou dobu, tak je dobrý ho třeba transportovat prostě mimo ten objekt a lépe se s ním prostě poradit a efektivněji a elegantněji třeba ve venkovním prostoru. To tak není asi úplně jednoduchý říct, které zásahy jsou prostě pro nás jednodušší, protože může to být zásah, který je třeba po koordinaci s policií, kdy třeba pomáháme, nebo pomáhali jsme bourat zeď, kdy tam byl prostě pachatel a my jsme tam prostě prováděli tu těžkou práci pro to, aby jsme ho zachránili a aby byl venku, takže nebo to jsou zásahy, může být třeba těžký zásah z důvodu klimatických podmínek. Klimatické podmínky, hoří třeba les, takže máte tam poměrně vysoký vypětí fyzických hasičů, kdy prostě tam taháte proudy vody a chodíte prostě po lese a chodíte v kopci, jste spocenej, máte na sobě to oblečení, prostě přitom tam víte, že tam budete dlouho, vy tam jste fyzicky prostě vyšťavený a navíc víte, že to je dlouhý zásah, to může být taky jeden z aspektů. Zima, třeba taky zima samozřejmě. Pamatuju si případ, kdy jsme před několika lety tady zastavili v pátek odpoledne, pletuli se u Globusu cestu z důvodu úniku nebezpečné látky. A doteďka si prostě pamatuju, že ty řidiči samozřejmě byli nervózní, protože byl pátek odpoledne, navíc pokud tam dobře znáte, tak ten obchvat vlastně, který se napojuje u Globusu, tak obzvlášť pátek, tak je poměrně vytížený a takže tam probíhaly činnosti spojené s únikem nebezpečné látky a byla taková zima, že tam si pamatuju, že ti kluci, co tvořili vlastně jistící skupinu, těm klukům, co tam jako makali a střídali jsme se tam, tak tam čekali a bylo venku minus 8. Jo. Takže ten zásah, který byl řešený do noci, byla zavřená vlastně v finále celá ta cesta od toho nadjezdu z ulice Brněnská, tak večer, když jsme odjížděli, tak jsme stejně ještě neodjeli, protože tam po tom našem zásahu bylo, ta voda, která tam byla použita, tak zmrzla a nechali jsme si ještě poslat solničku, která nám to ještě posilila, aby tam nebyly žádné sekundární škody, takže třeba další jako těžký zásah z důvodu klimatických podmínek. Ale pak jsou samozřejmě zásahy, které jsou těžké z důvodu toho psychického dopadu, jak na ty klienty, myšleno občany, tak na nás. a to jsou mnohdy smutné prostě dopravní nehody a ty nejtěžší prostě dopady mají určitě ty dopravní nehody, u kterých jsou děti. Ale u těch se určitě jako v detailech bavit nebudu.
0: Hmm. Mě právě samozřejmě napadlo, jestli jsou nějaké zásahy, které člověku jako, respektive které nevymaže z paměti, jo? Že prostě vždycky se to nějak jako naskočí zpátky a je něco, co se člověku vybaví a ať chce nebo ne, tak už to prostě z té hlavy nedostane. Takže asi i takový je, má člověk.
2: Jsou takový, nicméně ano, takové zásahy jsou. Nevím, jak to mají kolegové, protože detailně se třeba o tomhle úplně nebavíme, ale já si jako drtivou většinu těch nejenom těch smutných, ale prostě pamatuju si ty případy a ta místa. Ale my se o tom v práci jako musíme bavit. My se o tom bavíme, protože v těch lidech, když to zůstane, tak prostě každý s tím samozřejmě pracuje jinak. Jo. Ale když se o tom bavíme, tak to člověk zase dostane, to samozřejmě částečně dostane na to druhýho, ale každopádně se to člověk o tom baví jako tým, tak to pomáhá té atmosféře. Navíc máme svého psychologa, který nám v těchto věcech mnohdy podává pomocnou ruku, protože přece jenom jsme jenom lidi. A pravdou je, že prostě ano, lidi, myslím si to stále, že asi či mají dobrý kredit, ale pořád jsme jenom lidi z masa a kosti a pořád jsme jistým způsobem prostě vzorek společnosti, takže není to o tom, že by to byl člověk, že to, co vidíme, a mnohdy to jsou, jak říkám, mnohdy jsou to mnohdy smutné věci, tak zase bychom byli asi úplně divní, kdyby to za nás, jako na nás vůbec jako nezanechalo žádnou jako kdyby stopu. Takže když to řeknu velice jednoduše, tak jako kdyby na sobě třeba, člověk, no vzbor, dostal hranol s ostrými hranami, ale za tu dobu, samozřejmě, jak na vás působí ty mimořádné události, tak samozřejmě už ty hrany úplně nejsou tak ostré, jo, protože to na vás takhle působí. Ale s tím člověk musí umět pracovat. A právě jsem zase rád za to, že ten tým je takový, jaký je, a že si vlastně navzájem už tím jenom popovídáním si prostě takhle pomáháme.
0: A stává se vám třeba někdy, že se vám ty situace z těch jednotlivých zásahů pak ještě někdy jako třeba na druhý den přehrávají v hlavě, nebo jestli se vám třeba zdá v noci o těch zásazích a něco takového?
2: Tak to jako zdá si, jako to nevím, jak to mají kolegové, jako zdá. Prostě jsou to případy, které zase, ano, oni vás určitě způsobem prostě zasáhnou, ale člověk musí dál, jako, takže ano, člověk se na něj vzpomene, jak jsem říkal, buď tím, že jede tím místem, jo, nebo že třeba jedná se o nějakou událost, která je třeba nějaký způsobem realizovaná z nějakého důvodu. A já jsem třeba zrovna ten, který nemá jako rád úplně třeba novináře na těchto, nebo ne novináře, ale ty pseudonovináře, myšleno třeba lidi s telefonem, který třeba jdou řešit nebo jedou kolem události a stávají se z nich prostě reportéři a mají potřebu tuhle tu událost okamžitě sdílet, přitom ani neví vlastně vůbec, co se tam dělo a mnohdy třeba ani neví, že mnohdy nějaký takovýhle video nebo fotka velmi, velmi leda byla prostě umístěná v ten okamžik na těch jenom sociálních sítích, prostě může poměrně dost ovlivnit ten život toho postiženého, ale dejme tomu ale i těch osob, těch jeho blízkých, jo? Protože vlastně nedává šanci nikomu na ten děj, který nastal, třeba nějakým způsobem třeba připravit jinou formou než tou, že někdo něco vyfotí a prostě pošle. Takže několikrát se nám stalo někam. A stalo se nám několikrát, že jsme použili třeba u těchto, a zase třeba vracím k dehodám, když jsme použili jsme třeba nákladní vozidlo jako bariéru. A poprosili jsme, jednalo se nám tehdy o nehodu na dálnici, kdy jsme poprosili řidiče, který nikam nespěchal, tak do doby, než tam se jednalo o nějaká velmi smutná událost, kterou nebudu detailně rozvádět, ale prostě viděli jsme, že tam prostě nějakou dobu budeme, viděli jsme, že tam bude i práce policie na dlouhou dobu a ten tah byl v jednom pruhu puštěn, ale ti řidiči prostě jedna z prvních věcí, co udělají, a teďka nechci jít všichni do jednoho pytle, ale jsou tací, kdy stáhnou okýnko a vezmou telefon a natáčí a nevím teda, co s tím záběry potom dělají, nechci to ani vědět, ale teď už to teda máme jinak, teď už to máme tak, že vlastně v vozitech máme zakrývací plachty. A já spíš jako v tomhle, tak dříve to prostě možná nebylo, nebo jsem to možná neviděl, ale teďka prostě chceme, jako ne, že nebýt, aby jsme my nebyli vidět. My chceme spíš ochránit to místo zásahu, včetně toho prostě, toho děje, co tam vlastně je.
0: Jde vlastně o nějaký respekt, že jo?
2: Přesně tak.
0: Nejenom k vám,
2: přesně,
0: ale přesně i tak. K těm obětím, obětem nebo tak, takže ano, rozumím. No, hned se mi vybavil právě, to bylo tuším v Německu, není to tak dlouho, ten případ, kdy vlastně německá policie zastavila tuším řidiče kamionu, který byl Čech a taky projížděl kolem nějaké nehody a vlastně natáčel si to a tuším, že dostal potom nějakou pokutu, ale ne vlastně ani tak za to, že používal třeba telefon během řízení, ale spíš přesně o tu morální jako stránku šlo a tenkrát z toho byl nějaký záznam, kdy myslím, policisté vlastně měli nějakou kameru na té vestě, takže...
2: Já to video viděl taky, viděl jsem to video. A já mám dokonce dojem, že oni to tam nepletuli se, mají to tam dokonce zakotveno v legislativě, že to člověk nesmí udělat. A ne, že to člověk nesmí, ale on tam stál, myslím, že ještě tu větší lekci, než tu finanční, a to je tu, že oni mu dali možnost, aby se šel teda, dobře, vy jste chtěli něco natočit, tak pojďte. Pojďte se na to podívat, jestli si myslíte, že tohle to vám toto stojí. A tam teda právě ta druhá kamera, která nepletuli se, natáčela právě činnost toho policisty s tím řidičem, s tím Čechem. Pokud teda Čech byl, tak samozřejmě v pochopitelných důvodů nebyl ten záběr na ten děj, který tam nastal. Ale jenom z těch reakcí toho řidiče bylo patrný, že zrovna o tohle to nestál. Jo? Takže možná to dělal, že neví proč, možná věděl, myslel si, že tam natočí něco, nevím. Jsem o tom nepřemýšlel, ale mi stačila ta reakce toho řidiče, že jak odvrátil ten zrak, tak mu to určitě nebylo příjemné a možná to bylo, možná už to příště neudělal.
0: Já si myslím, že je to možná i teďka tou dobou takovou, že všichni mají pořád telefon neustále u sebe. Samozřejmě, jak jste zmiňoval, že dřív to nebylo, tak asi to bylo i tím, že ty foťáky a kamery v podstatě tam toho nešlo vidět, takže až teďka v době, kdy to má skutečně třeba vysoké rozlišení, dobrou kvalitu, tak samozřejmě se dá dělat tyhle ty věci a i ta doba, ty sociální sítě a tak tomu nahrávají, že všichni všechno sdílejí, ty okamžiky, různé ty stories a tak dále, takže možná už ti lidi nad tím ani tak nepřemýšlí, ale prostě automaticky sáhnou po tom telefonu, ale určitě to asi není úplně zdvořilé.
2: No, my s tím akorát musíme pracovat, no, tady s touhletou činností, jakože prostě se snažíme se ty cesty zavírat, lidi vykazovat, nevždy je to prostě jeden pochutí, ale prostě tak prostě.
0: A jak vy třeba osobně si potom čistíte hlavu, když třeba nějaký těžký zásah v práci nebo byl náročný den, náročná směna, tak jak vypnete?
2: Tak opravdu v prvé řadě se o tom bavíme s klukama. Ještě sami se to prostě probereme. Probereme to, několikrát to se to jako se řeší a to se jako neřeší, že bychom si jenom sedli a tak se o tom budeme bavit. Prostě to je plynulej tok informací. Mnohdy třeba sedíme u stolu a jsou to mnohdy třeba úplně na školeních řešíme prostě věci. Protože samozřejmě ty zásahy vyhodnocujeme průběžně. Vyhodnocujeme vlastně, jak vlastně zásah probíhal, jestli tam nebyla nějaká věc, která by šla příští let lépe, takže to je taková ta zpětná sebereflexe. Velitel by měl taky zhodnotit, jestli třeba právě po těchto zásazích ten tým a nepotřeboval na pomoc toho psychologa. To není o tom, že se člověk zeptá, chceš psychologa, takhle to není. Prostě ten velitel by to měl správně pochopit, jestli ten okamžik, aby ten psycholog prostě přijel s bábovkou a popověděl si tom jako s tím týmem, který tím zážitkem prostě prošel. Někdo třeba potřebuje jenom ten impuls právě toho, u toho velitele nebo kamaráda nebo kohokoliv jiného, že prostě mu tu informaci předat. Prostě se s tím prostě povykládal, ale to se mi nedržet. Ale samozřejmě jsou případy, které, a to nemusí vždycky jen takový ty velmi smutný, ale každopádně jsou to prostě případy, které vás jako kdyby nějakým způsobem osloví. A tak třeba v případě, vzhledem tomu, že žena dělá ve zdravotnictví, je lékařkou, tak mnohdy jsme schopni, samozřejmě bez detailů, jsme schopni se o tom pobavit a tak nepochybuji o tom, že tyhle ty věci ona chápe. Takže jak to říkám, my vlastně oba koušeme stejný koláč, akorát každý z jiné strany, ale prostě je to pořád stejný koláč. Takže jako jsme schopni se o tom pobavit, jak říkám, bez detailů, ale jo, tak ta rodina, to zázemí prostě to je důležitý.
0: A napadá mě s tím spojená otázka, může třeba u hasiče dojít, a teď to jako nemyslím jako vtip, ale k syndromu vyhoření?
2: No, určitě, samozřejmě. Samozřejmě může a dochází tomu, dohody tomu, jako dochází, teďka samozřejmě, ale zase jsou to věci, které může a teďka subjektivní pohled můj, může a nemusí člověk zapracovat sám, nebo potřebuje, dejme tomu, impuls od kolegů, respektive třeba i od těch velitelů, anebo dejme tomu i od, jak jsem říkal, toho psychologa. Je to o tom možném třeba případně třeba nenaplnění toho svého snu, třeba, nebo můžeme třeba představu o tom, že ta práce je taková či onaká, a najednou to prostě po několika letech zjistí, že prostě to je třeba mnohdy úplně jako kdyby jiné, nebo že to prostě ten směr mohl být jako kdyby jiný, nebo třeba se může cítit nevyužitý, nevím. Každopádně těch případů asi může být asi jen jako mnoho. Jak to? Každopádně snažíme se, to, aby ta naše práce byla pořád taková činorodá, a nejenom jak myslím, že ve službě, ale i v rámci těch našich třeba mimo služebních aktivit. Protože když to vezmete, tak my jsme ten náš tým, a zase se vracím k tomu týmu, protože to opravdu není jenom tady opravdu o mě, tak my jsme vlastně spolu třetinu života. Jo. Vlastně, když vezmete, že vlastně z těch 24 hodin nebo třetinu života, třetinu dne, pardon, jo. Vlastně den v práci, ale
0: a dva dny potom volno.
2: Rozumím si, ano. To vlastně, takže vlastně my spolu jsme vlastně pořád, my se vlastně známe nejenom z toho, že z důvodu, že ráno přebíráme směnu, ale i to, že večer se vidíme prostě v trenkách jako posprše, takže vlastně my se známe vlastně z těch mnohých úhlů a nevidíme se jenom v práci, když to bylo možné, tak jsme dělali schodili spolu na pivo, prostě dělali ty své aktivity i bokem, mimo službu, ale to, že Pevně věřím tomu, že u nás zatím tenhle ten případ jsme jako aspoň jsme neřešili, ale že ty případy jsou, tak asi jsou. A nemyslím si, že to je úplně nic, jako něco extra zvláštního, prostě děje se to, ale jako když to člověk prostě je schopen na sobě pocítit, tak když si umí pracovat, anebo je mu pomoženo, nebo dostane tu pomocnou ruku, tak dostane třeba nové šance, třeba na novém postu, nebo třeba na nějakou novou specializaci, že udělá za sebe prostě hasiče, specialistu, jdeme tomu, třeba střelem je střelesce a nadal se uplatní tam a třeba ano, tak jsem se posunul, postřelal jsem kopnout a tady je mi dobře prostě, takže ano.
0: Jak často jsou zachraňovanými objekty zvířata? Protože tam předpokládám, že to možná půjde o nějaké úsměvné výjezdy a historky, tak jak často se vám stává, že jezdíte jaké zvířata?
2: Ne, stává se to. Zrovna teďka jsme před několika dny jsme řešili dravce na Chomutovských jezerech, který vlastně přišli lidé, kteří tam šli fotit právě ty dravce a tu vodní plochu, takže zachraňovali jsme dravce. Tak já právě ani nevím, jak dopadl chlapec, ale pevně věřím, že to dal. Ale jsou to úsměvné případy, kdy prostě hledáte, kdy honíte papouška po stromech a někde vidíte třeba v televizi, že kluci honí prasata s žebříkem a jsou to prostě mnohdy opravdu velmi úsměvné věci, nebo se třeba ten pes nebo kočka někam schová a prostě potom nemůže ven, takže jsou to prostě jako legrační jako případy. Jo, to jsou právě ty úsměvné případy, které samozřejmě, který člověk jako rád vzpomíná, a nejenom oni, ale jsou prostě případy, kdy, a to jsem já u toho nebyl, ale byli u toho mý starší kolegové, kdysi před mnoha lety jeden člověk na Olomouckém nádraží při čekání na vlak, tak si hrál s prstem a strkal ho tam do sedačky, která měla tehdy právě nějaké otvory, snad kulaté. A tak jsem přemýšlel nad něčím, jestli nad těmi odjezdy, nad něčím, prostě si venku je hezky a najednou prostě ten prst tam zůstal. A tak se volali hasiči a tehdy právě jsme ještě neměli takový sofistikované věci, třeba jako jsou minibrusky, které jsou schopny třeba řešit prstinky na prstech. Což se nám stává často, tyhle ty zásahy. A teď se vracím k tomu klientovi, k tomu občanovi s tím prstem v té sedačce a tehdy právě se vystřihla se ta sedačka a s tím plechem se jelo k nám na stanici, tam se ten plech dal do toho svěráku a tam se to ještě jako ručně rezalo a ještě bruskou se to prostě větší nějak, takže se to rozdělalo vlastně prostě dobré a ten kolega, nepletuli se, snad to je pravda, chci tomu věřit, ještě požádal kolegy, ať ho zavezou zpátky na ten vlak. Takže takové prostě případy prostě jsou a A těch případů jako vtipných je samozřejmě spousty. Teďka mě další nenapadá, ale je jich určitě spousta a nebo ta komunikace s lidmi, prostě to mnohdy, když jdete zabouchat na dveře o 2:30 ráno a někdy ty případy prostě, protože to potřebujete, aby vám otevřeli z nějakého důvodu a tak některé ty uvítání jsou prostě zajímavé, ale jako dobrý, jako fakt, a ty zvířata ty samozřejmě vedou, protože ti to nehrajou, prostě to prostě takhle žijou ale nebo ty kolegové řešili srnce uvízlého v nějaké konstrukci. Takže zase k tomu můžeme, zase ne, sranda, otázku, co je sranda, jo, protože my tam přijedeme, můžeme se tomu zasmát, mohli bychom se tomu zasmát, ale vedle je třeba majitel, který by tenhle ten smích, jako kdyby tenhle ten úsměv, jako kdyby nezdílel, takže my musíme i najít tu linku, kdy to pobavení, jako kdyby případný, když to dopadne samozřejmě dobře, jako kdyby uchopit, protože ten, no kdy to prostě není vhodný, jo, protože v tu chvíli tam prostě máte majiteli, který má velký strach o toho pejska nebo tu kočku a tak dále. Hmm.
0: A my jsme teďka se ještě bavili o tom, že třeba máte nějaké menší brusky a tak dále, čili i vývoj v rámci té techniky pro vás jde dopředu. Tak dokázal byste nějak zhodnotit za tu dobu, co jste u hasičů, jak se posunulo obecně vybavení od jako třeba oblečení až po ty nástroje, se kterými vy pracujete?
2: Jako už to je prostě nepopsatelný, to je mílovými kroky, jak už jdeme dopředu. Ta doba tomu takhle prostě, nejenom doba, ale i ta jako politika, myslím spíš postoj k vybavení než politika, jsem možná špatně pochopil, ale ta doba jde strašně dopředu. Máme nová vozidla, máme sofistikovaná zařízení, sofistikovaný kontejnerový systémy, který znamená, že vlastně my, když jedeme pomocí klientovi, zase myšlenou občanovi, tak my k němu přesuneme tu techniku, která je zapotřebí. Takže to jsou mnohdy třeba jako kolony vozidel, kolona vozidel složená z několika cisteren a dejme tomu speciálu na kontejnerech a my potom přijedeme, prostě složíme to na zem, k tomu dejme tomu přijedou ještě třeba podpůrné útvary, protože my vlastně ještě můžeme použít třeba dejme tomu záchranné útvary nebo v rámci mezikrajských pomocí, můžou třeba přijet kolegové z jiných krajů, protože disponují něčím, tak se prostě ta technika veškerá ustaví tak, jak by se ustavit měla. A potom se rozehraje v úzovkách takový prostě basický koncert a takže vlastně místo své pracoviště vytvoříme na tom místě zásahu a tam provádíme, takže to jsou speciální kontejnery na stabilizaci budov, výkopů třeba, to jsou kontejnery třeba, které jsou používané u těžkých dopravních nehod. Máme tam speciály s hydraulickými rukama, které jsou schopny manipulovat s břemeny třeba. Ty naše vjezdové vozidla, které dříve byly vlastně profilovány na jisté typy událostí, jako pouze a jenom, tak teďka jsou ta vozidla vlastně taková multifunkční, znamená, že zjednodušeně řečeno, vozidlo z dopravní nehody může přejet k požáru a naopak, protože už dříve, a zase tím jako nechci pomíjet to, že ty speciály na ty těžké dopravní nehody nebo na jenom na ty dopravní třeba nemáme, ale ta prvovězdová vozidla, ty cisterny, dříve se neuvažovalo, že by cisterna řešila dopravní nehodu, protože tam to vybavení takové nebylo a teďka ty cisterny jsou postavené tak, jak říkám, z dopravní nehody na nějaký únik nebezpečné látky jistého charakteru a jistého množství přes požár a to prostě multifunkční vozidla. A teďka to vybavení, máme vynikající výstroj, máme vynikající výzbroj, přilby, samozřejmě reflexní, dýchací přístroje, výborný. Takže ta technika, a teďka bych nerad něco zapomněl, prostě ta technika jde prostě mílovými kroky dopředu. A nebo třeba vyprofilování věcí týkající se předlékařské péče. Máme tam kolegy, kteří zase další specialisty, nerad na nikoho zapomněl. Tak jsou to kolegové, kteří jezdí třeba na záchrance. A jejich zkušenosti zase se vsouvají zpátky do té naší práce výjezdové a do vybavenosti třeba v této oblasti. Třeba máme tam kolegy, kteří zase mají na starosti, jak říkám, jsou to specialisté na stabilizaci budov a výkupů, takže jsou to prostě odborníci, kteří mají na starosti tyhle ty těžké zásahy typu destrukce budovy, zavalený dělník a tak dále. Takže ta technika jde neustále dopředu a Ale nejsme nafukovací, ta stanice není nafukovací, my jsme tady uprostřed vlastně sídliště, a takže je to hodně, no, té techniky je strašně moc.
0: A stejně jako vlastně se posouvá vaše technika, tak samozřejmě se posouvá technika obecně ve světě. A mě napadá právě dotaz třeba, co se týká elektromobilů, protože samozřejmě i ty jsou poruchové, i ty mohou začít hořet, i ty mohou být účastníky nějaké dopravní nehody. Tak jak vlastně vy obecně koukáte tady na to a je to třeba pro vás komplikované?

0: už několik let prostě fungují mezi hasičstvem v odborné veřejnosti, takže abychom věděli, protože vlastně ve finále vy nepoznáte, nebo nemusíte poznat, že se od počátku může jednat o elektromobil. A teďka nevím, jestli myslíme třeba o dopravní nehodu s požárem nebo technickou závadu. Takže my máme program o aplikaci, která je schopná na po několika krocích zjistit, nebo po několika krocích, ale samozřejmě znalostech a těch markantech, které na ty vozidla jsou, aby byl schopen poznat, o jaké vozidlo se jedná a jestli je to vozidlo s konvenčním pohonem nebo na plyn nebo na elektriku, tak nebo hybrid, tak k tomu se prostě postavit. Ale tak jak prostě téměř před čtvrtstoletím tady prostě přišly vozidla právě na plyn, tak taky jsme se k tomu někteří stavěli prostě s velkým, jako kdyby s velkými otazníky a jsou to vozidla, která samozřejmě s kterými pracovat prostě umíme a pracujeme s nimi a s elektromobily to prostě určitě nebude jiné. A když jste naznačil tu elektromobilitu, tak teďka bych chtěl vyzdvihnout právě kolegy. Měli jsme teďka možnost, jsme součástí týmu elektromobilita, skupiny hasičů a my jsme si vzali za své, a jako kdyby neřešit detaily týkající se nějakého hašení, prostě protože jsem přesvědčen o tom, že si asi s tím určitě poradí a navíc to teďka asi není úplně na pořadu toho, nebo na tohle pořadu, ale co bych chtěl zmínit, a tak jsme si prostě chtěli zmínit tu část. My jsme si vzali na stůl otázku, jak s nimi manipulovat, protože ty vozidla jsou úplně elektrická, nejenom pohonem, ale všem vybavením, tak jsme si tu otázku prostě položili a s radostí můžu říct, že jsme si na tu otázku byli schopni odpovědět tím, že náš tým vlastně vytvořil vozíky, vymyslel vozíky manipulační, s kterými jsme schopni z toho imobilního vozidla udělat mobilní tím způsobem, že na ty vozíky prostě umístíme a přemístíme si právě to vozidlo, to elektrické. A teď vlastně se nemusí jednat pouze elektrické vozidlo, může se jednat i o jakékoliv jiné, které je mobilní. A přesunout si ho prostě tam, kde víme, že jsme schopni už s ní pracovat s těžkou technikou, ale každopádně prostě s ním manipulovat, což doposavat jsme nebyli schopni. No tak už ten projekt trvá rok a myslím, že teď vlastně 2 měsíce. Už máme vlastně nultou sadu, kterou máme vlastně my v Olomouci a první už má klient, protože se to líbilo, tak jsme za to rádi. A až bude vhodná doba, tak se určitě i vy o tom dozvíte, jak to vlastně všechno, jak to vypadá, ale zkrátka dobře, je to prostě způsob, jak z mobilního vozidla prostě mobilní a tam už ten problém, jak jsem naznačil, s tou elektromobilitou prostě, nebo s jakýmkoliv jiným vozidlem prostě vyřešit. A teďka ta doba nám akorát nepřeje k tomu, abychom ten poměrně dobrý projekt špatně prostě jako kdyby neuchopili v rámci seznamování prostě s veřejností, takže na tom jsme zamakali a zatím, protože ten problém a to jeho řešení a ten celý průběh jsme postupně konzultovali s kolegy napříč republikou a zatím se to jeví jako dobrá cesta.
1: Čili už je to vlastně připravené v tuto chvíli?
0: Ono je to všechno vyrobeno, vyrobeno. Jak jsem řekl, tak jedna sada, už ta jednička už je jako kdyby u klienta, je to vyrobeno a máme natočena nějaká videa právě z té manipulace. Jsme rádi, že všechna videa, jakože, že to klaplo, že to všechno klaplo a potom, nebo ne potom, je to možná otázka několika týdnů, kdy to bude uchopeno jako celek a chtěli bychom to jako seznámit jako lidi s tím, že tady tohle to prostě existuje a že takhle jsme schopni si s tím prostě poradit.
1: Mm-hmm. Čili můžeme se těšit na nějaké určitě. Oficiální představení.
0: Určitě.
1: Perfektní, tak to se určitě budeme těšit. A já samozřejmě nemůžu ještě vynechat dotaz na dobrovolné hasiče, protože mě by zajímalo, jak se vlastně vnímáte profesionálně dobrovolní hasiči, jestli jste jako kolegové, nebo jestli je tam nějaká jako menší rivalita, nějaké soupeření. Jaké jsou třeba takhle vztahy?
0: My se navzájem potřebujeme, já si těch kolegů, já si těch kluků velmi vážím, protože mnohdy to jsou prostě, byť v jejich řadách jsou i naši kolegové profici, tak mnohdy jsou to, ale převážně části jsou to prostě lidé, kteří mají svoje zaměstnání a přesto jsou schopni podle klasifikace jednotek, tam je to rozlišeno podle mnoha faktorů, které bych tady asi nerozebíral, ale když si prostě vezmete, že člověk někde pracuje a přesto je schopen téměř kdykoliv do 5 minut prostě opustit.

0: nejenom svoji práci a prostě do 5 minut věc s tím vozidlem prostě ven a zasahovat, tak si těch luků velmi vážím, protože my je potřebujeme. Pro mě je potřebujeme. Zase ten postup, jak kvalifikační, tak i výbavový prostě a technikou se prostě pořád neustále posouváme dopředu. A i oni. A mnohdy, co si jako vydefinují za auta a jakými teď jezdí vozy, tak to je prostě úžas. Jako prostě opravdu, to jsou prostě krásné auta a obzvláště ještě, když ty jako hezké auta s nima prostě dělají lidi, kteří ví přesně, jak s tím dělat. Jo? Protože to není jenom o tom prostě mít super auto, ale prostě musíte vidět taky, proč to auto máte. Nejenom super, jak hezky vypadá, ale jako tím vybavením, že víte přesně, proč je tam to či ono a hlavně s tím musíte umět dobře pracovat, tak to je prostě, to je dobrý. Jo. Mám, jako z tohle mám radost, jo, zase, protože posouváme se mílovými kroky dopředu, takže za posledních, a teďka nechci říct kolik let, ale se poměrně dost masivně obnovila, začala obnova techniky dobrovolných hasičů a je to vidět na cestách. Prostě teď už mnohdy nemusí mnohdy poznat, jestli auto, který jede za ním, je profiku nebo dobrovolný hasičů.
1: Je pravda, že oni vlastně i nějakou část té techniky třeba dostávají od vás jako od profiku, že, která je třeba vyřazena, nebo že vy dostanete nějaké novější modely a tak dále, takže můžete to vlastně posunout i jim. A myslím si, že to je vlastně super, že se to takhle, že využije potom ještě dál.
0: Ten klíč je trošku jako složitější, ale samozřejmě v tom posouvání techniky tam či onam, do které obce, ale každopádně obce si samozřejmě ty vozidla obnovují jako sami, že si vlastně nakoupí sami, využít z toho případný nějaký dotační tituly a případně nějakých příspěvků, potažmo i dárců a tak dále, ale jak jste řekl, ano, jeden z těch klíčů je takový, že vlastně v rámci nepotřebnosti majetku je to posouváno od profíku k těm dobrovolným hasičům, který právě třeba potřebujou. Ale to už je detail, který nepřísluší mému hodnocení tady.
1: Jasně, dalším hasičům. A napadá mě i hasička. Máte třeba i vy ve svém sboru nějaké dámy, ženy, hasičky?
0: Ve sboru máme hasičky, ale jsou to spíš kolegyně na postech třeba na operačních střediscích. Jsou to kolegyně třeba z prevence, ale v té vjezdové části tam kolegyně nemáme u nás teda. Ale jako u hasičů jsou to navíc třeba kolegyně, které nám tvoří prostě tým a servis té vjezdové části. Takže jak jsem zmínil, jo, ale i to operační střediska, prevence, kontrolní činnost a tak dále. Takže ano.
1: A pokud byste měl možnost třeba takhle na veřejnost, našim posluchačům nebo divákům, právě na ně apelovat s nějakou prevencí nebo s nějakými doporučeními, třeba, že se opakovaně setkáváte s nějakými případy, kdy veřejnost třeba není dostatečně informována o něčem, tak je třeba něco, co byste takhle chtěl veřejně vzkázat nebo apelovat na občany?
0: My třeba už několik let v Olomouci vedeme kampaň hlásičů požáru, montáže hlásičů požáru. A ta kampaň bych řekl, že je velmi úspěšná. A právě zase s týmem kolegů provádíme tu montáž a jedná se vlastně o hlásiče kouře, které montujeme do předem vydefinovaných bytů. Ta kampaň má několik úrovní, ale stalo se nám už několikrát, že jsme právě zasahovali jsme v bytě, ve kterém ten hlásič jsme přímo montovali. Tam bylo nějaké, nepletuli se maso na plotně, nebo nějaké potraviny na plotně, přiškvařené a ty lidé nebyli doma a ten hlásič byl slyšet, protože jsou to většinou jsou to hlásiče, ty kouřové, které jsou umístěny v nějaké chodbě u vstupu a slyšeli je sousedi a ten hlásič slyšeli sousedi a zavolali hasiče, takže jsme přijeli. Po otevření bytu jsme našli vlastně ten spálený hrnec, tak jsme tam vlastně díky tomu hlásiči a díky všímavosti sousedům se zachránili zachránil se byt třeba tomu, nebo kuchyň, nebo to prostě mohlo dopadnout jako kdyby jinak. A těchto případů jsme měli víc. A mnohdy se snažíme, když třeba jdeme na únik plynu, stalo se nám, že byl únik plynu, masivní únik plynu v bytě z důvodu ne žádné technické závady prostě, ale občan zapomněl dovřít plyn a celou noc až do rána prostě se tam hromadil prostě plyn. Naštěstí pro něj v pokoji, kde spal, tak tam to tady nebylo cítit, takže přežil, ale ten plyn byl nacítit na chodbu. Tak zavolali, lidé zavolali prostě, že tam cítíme, protože přijeli jsme my, přijela tam firma, která má na starosti právě řešení těchto havarijních stavů a zjistili jsme tu příčinu a tak tam jsme okamžitě jim jako doporučili, že by bylo rozumné zvážit zase hlásič právě třeba na plyn, instalaci hlásičů. Ta instalace není cenově nějak jako náročná a i kdyby ta celá kampaň, která je už několik let prostě vedená a teď to nevyrochu kampaň, ale spíš teďka pokud mám možnost s těm lidem promluvit, tak i kdyby to mělo všechno zachránit pouze jeden život, tak to splnilo ten účel prostě. Takže tohle je jedna z věcí. Dále uspěchaná doba, otázkou je, jestli je důležité ten spěch třeba přenášet na vozovku. Takže to zase mnohdy se nám stalo, že nám řekl člověk, dívejte se, já jsem psal SMSku, neviděl jsem to, prostě vím, že to byla hloupost. Takže mnohdy se člověk podívá, ty lidi prostě jako ten telefon mají neustále v ruce, takže otázku zvážit, jestli i ta uspěchanost je natolik zásadní, nebo jestli tyhle ty faktory jsou důležitý a jsou vody na tu cestu za ten volant. Protože ty příběhy jsou mnohdy prostě divoký, když nám ten člověk sám prostě přizná, že teďka ví, že to prostě bylo absolutně zbytečný prostě, jo. A to už mnohdy jsou třeba věci jako nevratný. Pak to parkování, to se naznačil vy. Já samozřejmě chápu, že mnohdy ve výstavbě těch panelových domů se vlastně počítalo se možná s jiným koeficientem počtu vozidel na dům, než bylo to určitě pod jedničkou, než teďka. Tak to samozřejmě chápu, nicméně to, že to chápu, je jedna věc, ale to, že bychom si kam nedostali, je druhá věc. A možná by to dotyčního, jako kdyby cvaklo by mu to až v okamžiku, kdyby se znalo třeba o jeho byt. Mně se stalo, tam jde o to, že ten hasič vlastně není hasičem jenom ten den v práci. On tím hasičem je i ty dva dny, co je vlastně doma. A stalo se mi to možná před 3 týdny, kdy jsem měl sám problém, když jsem vezl děti do školky. Já jsem problém s tím osobním vozem projet v jedné ulici, nebudu říkat schválně kde, v Olomouci, ale vzhledem k tomu, že tam bylo vozidlo, které bylo pomalované firemními znaky, tak jsem zavolal na tu firmu. Ale velmi slušně samozřejmě jsem řekl, že to není úplně jako v pořádku, že tam to vozidlo stojí, a tak mi řekli ano, tak to vozidlo je sice naše, ale bylo půjčené klientovi. A já říkám, podívejte se, mě to může být finálně jedno. A pak už jsem to třeba představil, jo, ať ví, teda s kým mluvím, mě to může být jako jedno, čí to vozidlo je, ale v případě, že by tam zajeli kolegové nebo já, nebo prostě kdokoliv jiný, tak je to jeden z faktorů, který ne, že by byl negativní, což bychom tam do těch negativních spíš asi psali, jo, ale ten prvotní faktor by byl ten, že ten klient, potažmo občan, by nedostal ten servis v takovém kvalitě, protože bychom se tam nedostali. A říkám, a teďka by se stalo co? První věc, auto by dostalo botu, abychom si ho otáhli, ale hlavně na těch všech fotkách byste potom byla vaše firma a vy už potom nikdy nevysvětlíte, že to nejste vy, že to je klient, který není s vaší firmou nějak spřažen. Takže pak nastala ta situace, že provedl se nějaký telefonát a to vozidlo bylo odparkované, ale to je třeba jenom případ, jako kdyby, ale těch lidí, co mnohdy parkujou, protože třeba nemají odhad, jo? Že stojí trošně daleko od obrubníku, možná ani ne, jako kdyby chtěně, ale prostě neví, že tam, kde projede osoba, prostě neprojede nákladňák. A to si asi nemusíme stěžovat jenom my. Tam nemusí třeba projet technické služby s popelnicema prostě. Jasně,
1: třeba.
0: Takže věřím, že i oni jsou ti, kteří mnohdy volají tu městskou policii, že prostě potřebují jako kdyby pomoc. Jo. Takže jak říkám, na tom, vrátím se na začátek, chápu, že asi možná není kde parkovat, ale na druhou stranu jsou to prostě mnohdy případy, které jsou vyloženě tristní. Jo? Jinak věřím tomu, že i městská policie, a to teďka se nebudu jako bavit v práci městské policie, věřím, že i rozumný člověk ví, že ta situace prostě není jako kdyby dobrá. Jo? Ale takže to možná i tímhle směrem, možná bych pokud můžu někoho oslovit a možná si někdo třeba řekne ano, tak aha, zrovna dneska neparkuju úplně šťastně, tak možná třeba, když to uvidí, možná vezme ty klíče a možná to přeparkuje jinak třeba.
1: Mm-hmm. Jasně. Takže zpomalit v dnešní uspěchané, zrychlené době, věnovat se těm věcem, kterým by člověk měl, zvlášť za volantem.
0: Ano.
1: A i co se týká potom toho parkování, tak zkusit se vžít třeba do té situace, kdyby tam skutečně, protože nikdo neví, konec konců, kdy bude potřebovat třeba zrovna vaši pomoc a mohl by to být třeba jeho vlastní vozidlo, které by bránilo
0: třeba
1: ať už někomu z domu nebo sousedům k tomu, abyste vlastně přijeli a mohli jim pomoct, takže.
0: A pak ty hlásiče samozřejmě, jak jsem ještě zmínil, ty hlásiče.
1: A pak ty hlásiče.
0: Ono celkově v této uspěchané době možná trošku nadhledu a pochopení, Možná, protože není to mnohdy o tom, kdo komu ukáže, co za volantem, za sklem a kdo prostě je větší, prostě jako kápo. Jak říká, možná trochu toho, jako trochu nadhledu a pochopení a zdravého rozumu, a ono to potom si myslím, že ten den asi vám možná chutná prostě, nebo ten okamžik, když asi z něho potom vyjdete určitě jako vítěz, než kdybyste měl ukazovat, že máte výrazně větší ramena, a ono to potom člověka potom vyšťaví. To je to samé, já to můžu srovnat s tím, že když třeba jedu tady, často jezdím školit tady do Čech směr Hradec Královec, na výběru Mohelnice a Mohelničák a dál potom na směr na Litomyšl, tak jenom ten Mohelničák pod tu Moravskou Třebou, nepletuli se, tak tam nemáte moc prostoru, a to je taková parafráze, nemáte tam moc prostoru, kde můžete někoho předjet, tam těch prostorů moc není. Jo? A když vedete, za váma někdo jede a on vás předjede, snaží se předjet, vás předjede, a je to poměrně nebezpečný úsek třeba, tam těch úseků je poměrně dost nebezpečných, a vy ho stejně v té Litomyšli jako vidíte na těch samých světlech, a on je třeba o 200 metrů před váma. A teďka zhodnotíte to sám či sobě, že buď teda tím pádem ano, vy jste mu dal teda tu prostor, ať vás teda radši přijde, když teda hodně spěchal, anebo se teda mohlo striktně se koukat doprava doleva, jestli si 90 prostě, a ať si vzadu třeba z toho třeba podělá, a to snad jsem to nepokazil. Ale ve finále, co, já jsem dojel ve větší pohodě a s nadhledem a s nějakým rozumem, a ten člověk tam dojel o těch 200 metrů přede mnou, ale určitě v takové pohodě určitě není. Možná spocenej, drsnej, jde nějakou poradu, ale vlastně už není takové pohodě. Takže možná ten nadhled, pak jsem to chtěl jako možná přirovnat v této úspěchné době, protože v finále i ti lidé, který prostě jedem a potom si to uvědomí, že vlastně to byla absolutní hloupost a vlastně zbytečná hloupost. A jak se vrátím zpátky, že vlastně jsou ty některé věci nevratné, tak mnohdy tím lidem to prostě dojde třeba pozdě.
1: A zpětně si to vlastně vyhodnotí, že přesně zbytečně riskovali. A je pravda, že i my vždycky doma si taky říkáme, že radši dojet o 2-5 minut později, než jo, nedojet vůbec. Takže.
0: A ti naši strojníci, ti řidiči, kteří vlastně obdivují v tom, jak nás říkáme, musí poměrně svižně dovést tomu zásahu, ale já zase nechci říct rychle, svižně, tak raději o něco pomalej, ale bezpečně. Protože když to vezmete, není to o žádném zavodění dostat se tam co nejdřív, ale ve finále, když i ti chlapi vnímají vzadu, co sedí a dovybavují se těma dýchačema a těma přebama, tak oni ten zásah musí dojet taky v nějaké pohodě. A když si představte, oni se dovybaví a teď neříkám žádný konkrétní případ, ale můžu to na to klidně jako kdyby ušít, tak když vnímají, jak se jede, jo? Zastavit brzda, plyn, doprava, doleva, a teďka vnímají toto a mnohdy prostě říkají, že to přece nemůže projet, protože to teďka zavřete oči a tamto. Ve finále ano, my jsme u zásahu, jdeme tomu o minutu rychleji, nebo 30 vteřin rychleji, než tou klidnější jízdou, ale mě ven vyběhnou 4 kluci, jo, kteří jsou prostě hotoví, jo? Rozumíte? Takže to s tím souvisí.
1: No, každopádně budeme doufat, že těch případů, ke kterým budete muset vyjíždět, bude co nejméně, a naopak možná vám přeju více těch úsměvných vyschytání papoušků a chytání koček ve stromech a tak dále.
0: Děkujeme.
1: Pavle, děkuji za dnešní rozhovor, děkujeme za vaši práci, samozřejmě celému vašemu týmu, protože to jste zmiňoval, že to samozřejmě není zásluha jednotlivců, ale celého týmu, takže děkujeme vám a všem hasičům i těm dobrovolným za vaši práci, všech na čest.
0: Děkuji a přeji pěkný večer.
1: Přátelé, na závěr nezbývá, než se rozloučit i s vámi. Děkujeme, že jste dokoukali až sem, a my se na vás budeme těšit zase za týden s dalším rozhovorem. No a během té doby nás nezapomeňte sledovat na Facebooku, na Instagramu, no a pokud nás ještě neodebíráte, tak i tady na YouTube. Děkujeme, že jste se dívali a mějte se krásně. Ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Budeme se věnovat tématu, které možná není tolik vidět, ale o to je více důležité o něm mluvit. Olomoucký kraj znovu hledá firmy, obce i organizace, které myslí nejenom na svůj úspěch, ale taky na lidi, na své okolí a na životní prostředí. Na telefonu je náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Dobrý den.
2: Pěkný den, Lukáši. Vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, letošní ročník ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je v plném proudu. Co je hlavním smyslem téhleté soutěže? Proč stojí za pozornost?
2: Tak jak už jste říkal, vlastně smyslem soutěže pro firmy, obce a organizace je, aby jsme ukázali ty, které se chovají odpovědně vůči svému okolí, tedy nejenom ekonomicky, ale i sociálně a ekologicky. Jo, že chceme ukázat, že podnikat nebo řídit organizaci jde s ohledem i na lidi, na region, životní prostředí a zároveň ta soutěž by měla inspirovat, aby se i další touhle cestou vydali.
1: Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, pro koho to je určeno? Jenom velké firmy nebo mají šanci uspět i menší podnikatele, obce, školy, neziskovky, jak je to?
2: Je to vlastně vše, co jste vyjmenovali. Je to firmy, obce, organizace. Právě chceme, aby se zapojilo široké spektrum těch soutěžících do této soutěže.
1: Pokud tedy teď někdo skutečně poslouchá a říká si, že by se chtěl přihlásit do letošního ročníku ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, jak na to, kde a dokdy?
2: Harmonogram je takový, že jsme zahájili na jaře letošního roku. Přihlášky je možné podávat do 31. července, potom proběhne hodnocení odborné komise podle metodiky Rady kvality České republiky a slavnostní vyhlášení potom plánujeme na říjen letošního roku v Olomouci v budově Červeného kostela u vědecké knihovny. No a hlavně doporučuji zájemcům, aby nepodcenili vyplnění hodnotícího dotazníku, protože právě ten je velmi klíčový pro posouzení jejich aktivit. A případně s přípravou dotazníku je připravena dokonce i konzultantka paní Barošová a všechny kontakty jsou na webu našeho kraje a na sociálních sítích.
1: Jak jsme tedy slyšeli, více informací najdeme na webových stránkách Olomouckého kraje. Přihlášky do ceny hejtmana za společenskou odpovědnost podáváme do konce tohoto měsíce. Dnes s námi vysílal i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Děkujeme za vše.
2: Takže naslyšenou vám i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole. Radio Metropole.

0: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 5 hodin.

0: energie.
1: Let's go.

Tady je tvoje metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čekají

0: Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, komu se nelení, tomu se zelení. Býci, vy dnes radši vynechte náročnější aktivity. Blíženci, na vaše organizační schopnosti je vždycky spoleh. Raci, snažte se udržet myšlenku. Lvi, není důvod být nervózní. Pany, hvězdy vám fandí, ale makat za vás nebudou. Váhy, nastavte si hranice a pak je hlavně dodržujte. Štíři, všechno máte do puntíku naplánované. Střelci, mějte oči do kořán, ať nepřehlednete něco zásadního. Kozorozi, udělejte ten správný krok, ať se pohnete z místa. Vodnáři, spousta věcí se může změnit k lepšímu. A co my ryby? S někým nedostupným už prý velmi brzy prolomíme ledy.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Radio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď se podíváme na další kousek elektronického nebe. Glockenbach. Tenhle producent je jako alchymista, co míchá funky beaty s housem a vytváří zvuk, který tě nenechá v klidu. Jeho rytmy jsou jako jízda na horské dráze, která je zároveň hladká a plná překvapení. A jestli tě baví taneční hudba s pořádnou dávkou originality, Glockenbach je jasná volba. Tak nezapomeň zůstat naladěný, další novinky jsou jen na rádiu Metropole.

0: tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy!
1: Metropole.

0: energie. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Pojďme se podívat, co se děje nového. Olomoucké divadlo Tramtárie úspěšně uzavřelo sezónu 2025 až 2026. Během ní uvedlo 5 premiér a odehrálo 194 domácích i 35 zájezdových představení pro více než 21 tisíc diváků. Kromě těchto skvělých čísel navíc divadlo potvrdilo očekávané stěhování do nových prostor Hanáckých kasáren.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Za loňskou brutální vraždu ženy v Mírově na Šumpersku možná padne výjimečný trest. Státní zástupkyně totiž navrhuje pro 36-letého recidivistu dlouhých 28 let za Mřížemi. Tímto případem se už příští týden v úterý začne zabývat Olomoucký krajský soud.
0: Sport.
1: Olomoucká rodačka tenistka Karolína Muchová postoupila do finále Wimbledonu. V dramatické třísetové bitvě porazila Američanku Coco Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6. V infarktovém závěru rozhodujícího setu dokázala Češka odvrátit matchball soupeřky a tiebreak získala poměrem 12-10, přestože jí limitovali zdravotní potíže. Turnaj naopak v ženské čtyřhře překvapivě končí pro nejvýše nasazený pár Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová, které vypadly ve čtvrtfinále.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
2: Tak bude převládat slunečné počasí, odpoledne se přechodně vytvoří kupovitá oblačnost, srážky ale nebudou. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 stupňů, někdy i na 26. Sobota začne slunečně, během dne bude oblačnosti přibývat a výjimečně se může objevit přeháňka. Teploty budou hodně podobné jako v pátek. Meteorologové očekávají po oba dny minimum srážek, takže konečně po dnech s proměnlivým počasím nabídne závěr pracovního týdne ideální podmínky pro výlety nebo práci na zahradě.
3: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15.

0: po července. Kaufland.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
2: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Metro Retro.
6: Metropolis.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Budeme se věnovat tématu, které možná není tolik vidět, ale o to je více důležité o něm mluvit. Olomoucký kraj znovu hledá firmy, obce i organizace, které myslí nejenom na svůj úspěch, ale taky na lidi, na své okolí a na životní prostředí. Na telefonu je náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Dobrý den.
2: Pěkný den, Lukáši. Vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, letošní ročník ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je v plném proudu. Co je hlavním smyslem téhleté soutěže? Proč stojí za pozornost?
2: Tak jak už jste říkal, vlastně smyslem soutěže pro firmy, obce a organizace je, aby jsme ukázali ty, které se chovají odpovědně vůči svému okolí, tedy nejenom ekonomicky, ale i sociálně a ekologicky. Jo, že chceme ukázat, že podnikat nebo řídit organizaci jde s ohledem i na lidi, na region, životní prostředí a zároveň ta soutěž by měla inspirovat, aby se i další touhle cestou vydali.
1: Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, pro koho to je určeno? Jenom velké firmy nebo mají šanci uspět i menší podnikatelé, obce, školy, neziskovky, jak je to?
2: Je to vlastně vše, co jste vyjmenovali. To firmy, obce, organizace. Právě chceme, aby se zapojilo široké spektrum těch soutěžících do této soutěže.
1: Pokud tedy teď někdo skutečně poslouchá a říká si, že by se chtěl přihlásit do letošního ročníku ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jak na to? Kde a dokdy?
2: Harmonogram je takový, že jsme zahájili na jaře letošního roku. Přihlášky je možné podávat do 31. července. Potom proběhne hodnocení odborné komise podle metodiky Rady kvality České republiky a slavnostní vyhlášení potom plánujeme na říjen letošního roku v Olomouci v budově Červeného kostela u vědecké knihovny. No a hlavně doporučuji zájemcům, aby nepodcenili vyplnění hodnotícího dotazníku, protože právě ten je velmi klíčový pro posouzení jejich aktivit. A případně s přípravou dotazníku je připravena dokonce i konzultantka paní Barošová a všechny kontakty jsou na webu našeho kraje a na sociálních sítích.
1: Jak jsme tedy slyšeli, více informací najdeme na webových stránkách Olomouckého kraje. Přihlášky do ceny hejtmana za společenskou odpovědnost podáváme do konce tohoto měsíce. Dnes s námi vysílal i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Děkujeme za vše.
2: Takže naslyšenou vám i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
6: A my budeme tancovat, až do samého rána.
5: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
9: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
8: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
12: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
13: Trefíte se?
14: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
15: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to. Metropole.

0: is real. Radio Metropole. Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 7 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Poslechněte si další aktuality pro pátek 10. července. Skvělé zprávy pro olomoucký tanec. Skupina Vášky, která působí při základní škole Zajerova, prožívá naprosto fantastickou sezónu a pevně se usadila na špici naší taneční scény. V sérii parádních výsledků na prestižních soutěžích tak znovu dokazují, že se talent a poctivá dřina zkrátka vyplácí. Moravský Beroun se rozhodl rázně zakročit proti silničním pirátům, kteří se přes náměstí a kolem místní nemocnice řítí klidně i stovkou. Městem totiž prochází rušný tah číslo 46, který spojuje Olomouc s Opavou. Nová opatření radnice by tak měla neukázněné řidiče konečně donutit sundat nohu z plynu. Už o tomto víkendu ožije hrad Sovinec velkolepým rytířským turnajem, který patří mezi tři hlavní akce letošní sezóny. Na své si přijdou malí i velcí návštěvníci, které kromě historické zábavy čeká i parádní vystoupení sokolníků se svými dravci.
1: Sport.
2: Morava zažívá obrovskou tenisovou senzaci. 21-letá Linda Nosková postoupila do finále slavného Wimbledonu, kde ji v sobotu čeká napínavé české derby. O prestižní titul se totiž utká s další hráčkou z Olomouckého kraje Karolínou Muchovou. České volejbalistky si čtvrtfinále Ligy národů bohužel nezahrají. Na turnaji v Bělehradu podlehly po předchozím neúspěchu s Německem také Nizozemkám 0-3 na sety.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Dobře víte, že pro nejlepší předpověď nemusíte otevírat apku v mobilu, stačí poslouchat rádio. Víme, jak bude. Dnes skoro jasno anebo polojasno, k večeru i oblačno, 22 až 25 stupňů. A co víkend? Víkendové teploty po oba dva dny, jak v sobotu, tak v neděli, 24 až 27. Zítra jasno anebo polojasno, přes den přechodně více oblačnosti, v neděli většinou oblačno nebo zataženo.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Blesková doprava z Olomouce, také z Kroměřížska pro vás právě teď. V Olomouci, Prostějově, Přerově, ranní provoz bez vážných nehod. Policie teď monitoruje provoz v Olomouci u Rozária na třídě 17. listopadu, jsou také ve Slavoníně na Zolově ulici. Auto se srazilo se Srnou mezi Kroměříží a s Kaškicemi, pozor. A porouchané vozidlo čeká na pomoc na 256. kilometru D1 za Kroměříží ve směru na Vyškov. Jeďte s námi a bezpečně.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: snídan.
1: Berani, komu se nelení, tomu se zelení. Býci, vy dnes radši vynechte náročnější aktivity. Blíženci, na vaše organizační schopnosti je vždycky spoleh. Raci, snažte se udržet myšlenku. Lvi, není důvod být nervózní. Pany, hvězdy vám fandí, ale makat za vás nebudou. Váhy, nastavte si hranice a pak je hlavně dodržujte. Štíři, všechno máte do puntíku naplánované. Střelci, mějte oči do kořán, ať nepřehlednete něco zásadního. Kozorozi, udělejte ten správný krok, ať se pohnete z místa. Vodnáři, spousta věcí se může změnit k lepšímu. A co my ryby? S někým nedostupným už prý velmi brzy prolomíme ledy.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckia.

i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky! www.hanackaneckyjada.cz

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
13: Tohle je
14: Radio Metropole.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: uvádíš Rádio Metropole, u mikrofonu tě zdraví Lea. V Americe už to v těchto dnech neskutečně vře a atmosféra na stadionech je naprosto crazy. Světový šampionát jede na plné pecky a my tě nenecháme sedět na lavičce náhradníků. Chceš vědět, co se právě děje za velkou louží a jaké hvězdy zrovna boří internety? Zapni uši, dáváme ti exkluzivní fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Zdravíme všechny fotbalové fanoušky i faninky. Dívali jste se včera večer na mistrovství světa, nebo se vám nechtělo ponocovat? Buď jak buď, máme pro vás rychlý výcud z toho nejdůležitějšího. Prvním semifinalistou je Francie, poradila si s Marokem 2-0, i když to zpočátku vůbec nevypadalo růžově. Hvězdný Kylian Mbappé v prvním poločase nedal penaltu.
3: Špatná, mizerná střela, to byla taková žudla.
2: Jenže po přestávce si to vynahradil.
3: Mbappé.
2: Mbappé skoroval, Dembélé přidal branku druhou a Francouzi jsou mezi nejlepší čtyřkou turnaje. A ještě jedna zajímavost. Pro Mbappého to byl už 8. gól na letošním šampionátu. V čele tabulky střelců tak dorovnal Lionela Messiho a v historickém pořadí mistrovství světa na něj ztrácí už jen jedinou branku. Francouzi navíc ve vyřazovací fázi mistrovství světa neprohráli v základní hrací době ani po prodloužení už 11 zápasů v řadě. A to už je pořádná série. O druhou vstupenku do semifinále si dneska od 9 na večer zahrají Španělé a Belgičani. Tak co myslíte, kdo půjde dál?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu. Rádio Metropole.
4: Rádio Metropole.

0: of the Pop.
1: Top of the Pop.
0: Radio Metropole. Top of
2: the Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Sledujeme za vás vše podstatné. Tady jsou další zprávy pro pátek 10. července. Od včerejška na našem rádiu mluvíme i o velkém požáru ve Zlíně, který vypukl ve skladu obuvi v 9. patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Odpoledne se budova postupně na dvou místech zřítila, stát zůstávala zhruba polovina objektu s 11 nadzemními podlažími. Podle mluvčího hasičů má objekt narušenou statiku, zásah se obešel bez ztrát na životech, ale materiální škody budou vysoké. Vše dál sledujeme. V Olomouci na ulici Janského včera dopoledne záchranáři zasahovali u pádu ženy z výšky. Ta byla v kritickém stavu transportována do olomoucké nemocnice. Informuje webreport.cz. Máte chuť na letní koupání? V Plumlovské přehradě u Prostějova se do vody můžete vrhnout naprosto bez obav. Olomoučtí hygienici ji totiž na 5bodové škále ohodnotili čistou jedničkou, takže je na začátku sezóny v perfektním stavu. Poslance dnes čeká už třetí kolo schvalování sporné stavební novely, která má podle vlády výrazně zrychlit a zjednodušit povolování nových staveb. Zatímco tvůrci si od ní slibují velké zlepšení, opozice před jejími dopady naopak důrazně varuje. Možná se už dnes dozvíme finální verdikt, protože by se ve sněmovně mohlo konečně přistoupit k hlasování.
1: Sport.
2: Londýnský Wimbledon zažije historický okamžik. O grandslamový titul se totiž vůbec poprvé utkají dvě české tenistky, které navíc obě tenisově vyrostly v Přerově. Zatímco Karolína Muchová vydřela postup přes Američanku Gaufovou až v tiebreaku třetího setu, Linda Nosková přehrála Ukrajinku Kostiukovou suverénně po setech 6-4 a 6-4.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Zajímá vás spolehlivá meteo předpověď až do konce týdne? Jasně, máme ji tady, víme jak bude. Dnešní denní teploty 22 až 25, skoro jasno anebo polojasno, k večeru i oblačno. A co víkend? Zítra jasno anebo polojasno, přes den přechodně více oblačnosti, v neděli většinou oblačno anebo zataženo. A víkendové teploty jak v sobotu, tak v neděli kolem 24 až 27 stupňů Celsia.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: V Olomoucku, Zábřišsku, taky na Svitavsku bez vážných nehod a s policejním dohledem. Policie pomáhá a chrání na obchvatu Přerova, také ve Valmezu na Rožnovské ulici nebo mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí. Tady jsme je potkali za Žipotínem. A dva odstavené porouchané osobáky objíždíme na 297. kilometru D1 u Lipníka ve směru na Brno. Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Víme, jak se jezdí tady i v pátek ráno.
0: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz

0: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme další skvělé.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která

0: Metropole právě dnes.
1: Je pátek 10. července a my přejeme, ať je stejně krásný jako zpěvačka a modelka z Texasu Jessica Simpson. Dneska má narozeniny. V roce 1856 se narodil vynálezce, fyzik a konstruktér elektrických strojů Nikola Tesla. A svátek slaví Libuše a taky Amálie. Přejeme všechno nejlepší. A navíc 10. července je národní den piña kolády. Tak si od nás nechejte namíchat ten nejlepší páteční hudební mix.
0: Metropole právě dnes.
2: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
3: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
4: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump lineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce.

0: Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude je fajn.
2: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
3: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
2: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
3: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
2: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
3: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
2: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Budeme se věnovat tématu, které možná není tolik vidět, ale o to je více důležité o něm mluvit. Olomoucký kraj znovu hledá firmy, obce i organizace, které myslí nejenom na svůj úspěch, ale taky na lidi, na své okolí a na životní prostředí. Na telefonu je náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Dobrý den.
2: Pěkný den, Lukáši, vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, letošní ročník ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je v plném proudu. Co je hlavním smyslem téhleté soutěže? Proč stojí za pozornost?
2: Tak jak už jste říkal, vlastně smyslem soutěže pro firmy, obce a organizace je, aby jsme ukázali ty, které se chovají odpovědně vůči svému okolí, tedy nejenom ekonomicky, ale i sociálně a ekologicky. Jo, že chceme ukázat, že podnikat nebo řídit organizaci jde s ohledem i na lidi, na region, životní prostředí a zároveň ta soutěž by měla inspirovat, aby se i další touhle cestou vydali.
1: Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, pro koho to je určeno? Jenom velké firmy nebo mají šanci uspět i menší podnikatele, obce, školy, neziskovky, jak je to?
2: Je to vlastně vše, co jste vyjmenovali. To firmy, obce, organizace. Právě chceme, aby se zapojilo široké spektrum těch soutěžících do této soutěže.
1: Pokud tedy teď někdo skutečně poslouchá a říká si, že by se chtěl přihlásit do letošního ročníku ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jak na to? Kde a dokdy?
2: Harmonogram je takový, že jsme zahájili na jaře letošního roku. Přihlášky je možné podávat do 31. července, potom proběhne hodnocení odborné komise podle metodiky Rady kvality České republiky a slavnostní vyhlášení potom plánujeme na říjen letošního roku v Olomouci v budově Červeného kostela u vědecké knihovny. No a hlavně doporučuji zájemcům, aby nepodcenili vyplnění hodnotícího dotazníku, protože právě ten je velmi klíčový pro posouzení jejich aktivit. A případně s přípravou dotazníku je připravena dokonce i konzultantka paní Barošová a všechny kontakty jsou na webu našeho kraje a na sociálních sítích.
1: Jak jsme tedy slyšeli, více informací najdeme na webových stránkách Olomouckého kraje. Přihlášky do ceny hejtmana za společenskou odpovědnost podáváme do konce tohoto měsíce. Dnes s námi vysílal i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Děkujeme za vše.
2: Takže naslyšenou vám i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
6: A my budeme tancovat, až do samého rána.
5: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
7: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allplan ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Allplanu. Dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allplan, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allplan.cz.
10: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Tohle je Radio Metro.

0: Rádio Metropole.
1: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma.

0: své info právě teď. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 9 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Poslechněte si další aktuality pro pátek 10. července. Skvělé zprávy pro olomoucký tanec. Skupina Vášky, která působí při základní škole Zajerova, prožívá naprosto fantastickou sezónu a pevně se usadila na špici naší taneční scény. V sérii parádních výsledků na prestižních soutěžích tak znovu dokazují, že se talent a poctivá dřina zkrátka vyplácí. Moravský Beroun se rozhodl rázně zakročit proti silničním pirátům, kteří se přes náměstí a kolem místní nemocnice řítí klidně i stovkou. Městem totiž prochází rušný tah číslo 40. Který spojuje Olomouc s Opavou. Nová opatření radnice by tak měla neukázněné řidiče konečně donutit sundat nohu z plynu. Už o tomto víkendu ožije Hrad Sovinec velkolepým rytířským turnajem, který patří mezi tři hlavní akce letošní sezóny. Na své si přijdou malí i velcí návštěvníci, které kromě historické zábavy čeká i parádní vystoupení sokolníků se svými dravci.
1: Sport.
2: Morava zažívá obrovskou tenisovou senzaci. 21letá Linda Nosková postoupila do finále slavného Wimbledonu, kde jí v sobotu čeká napínavé české derby. O prestižní titul se totiž utká s další hráčkou z olomouckého kraje Karolínou Muchovou. České volejbalistky si čtvrtfinále Ligy národů bohužel nezahrají. Na turnaji v Bělehradu podlehly po předchozím neúspěchu s Německem také Nizozemkám 0-3 na sety.
3: WhatsApp Metropole 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky 3 7 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Dobře víte, že pro nejlepší předpověď nemusíte otevírat apku v mobilu, stačí poslouchat rádio. Víme, jak bude. Dnes skoro jasno anebo polojasno, k večeru i oblačno, 22 až 25 stupňů. A co víkend? Víkendové teploty po oba dva dny, jak v sobotu, tak v neděli, 24 až 27. Zítra jasno anebo polojasno, přes den přechodně více oblačnosti, v neděli většinou oblačno nebo zataženo.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Blesková doprava z Olomoucka, ze Štrbmerska, také z Prostějova nebo z Otrokovic pro vás právě teď Olomoučákům připomínáme zavřenou křižovatku kvůli opravám na náměstí Hrdinů, objížďka kolem Ušáku a Plechareny. V Hanácké metropoli hlásíte policejní hlídku u kostela na Dolní Novosadské, kontrolují také za městem v Hněvotíně u Kruháče nebo mezi Štrbmerkem a Moravským Berounem na průjezdu Horní Loděnicí. V Prostějově narazilo auto do zábradlí na ulici u stadionu a bouračka je také na výjezdu z Otrokovic na Machovou. Jeďte s námi bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Metropole.

0: fotbalisté Olomouce. Sigma má před sebou ještě soustředění v Rakousku, kde změří síly s celkem Shabab Al Ahly z Dubaje a katarským Al Sadd. Do akce jde potom v rámci prvního kola 25. července v Jablonci. Na Andrově stadionu se bude hrát poprvé v sobotu 1. srpna od 17. hodiny s Mladou Boleslaví. Těším se na to. Jinak se blíží taky doba, kdy budeme moci vyrazit a ochladit se na hokej v Plech aréně. Blíží se totiž přípravná utkání před nadcházejícím ročníkem hokejové extraligy. Kohouti odehrají celkem 7 přípravných zápasů a z toho 3 doma. První přátelák nás čeká v Plech aréně 11. srpna proti Vítkovicím. 20. srpna změří Hanáci síly s Jihlavskou Duklou a 1. září naši hokejisté přivítají Třinec. Na ostro do toho vlétneme na olomouckém zimním stadionu 16. září, kdy se v prvním kole hokejové extraligy utkáme se Spartou a úvodní buly padne v 18 hodin. No a ještě připomeneme, že olomoucká radnice chystá v městské části Nemilany stavbu sportovní haly pro míčové sporty zhruba za 236 milionů korun. Připravovaná sportovní hala má hrací plochu o rozměrech 20 m x 40 a tribunu pro 300 diváků. V hale bude několik šaten, klubovna, nářadovna, sociální zařízení, recepce a menší restaurace. Tak to je sport na Metropoli a už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Rádio Metropole a sport podle Štěpána.
2: Tvoje dopoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Míšat varohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
8: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
7: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Radio Metropole.
13: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: of the Pop.
1: Top of the Pop.
0: Radio Metropole. Top of the
2: Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
6: Trefíte se?
7: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Metropole.
10: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
11: Kde stojí kolony?
12: Jaké je počasí na Moravě?
13: A kam zajít na dobrou pizzu?
14: To všechno a mnohem víc u nás.
15: U nás. Metropole.

0: kontaktu s 11 nadzemními podlažími. Podle mluvčího hasičů má objekt narušenou statiku. Zásah se obešel bez ztrát na životech, ale materiální škody budou vysoké. Vše dál sledujeme. V Olomouci na ulici Janského včera dopoledne záchranáři zasahovali u pádu ženy z výšky. Ta byla v kritickém stavu transportována do olomoucké nemocnice. Informuje webreport.cz. Máte chuť na letní koupání? V Plumlovské přehradě u Prostějova se do vody můžete vrhnout naprosto bez obav. Olomoučtí hygienici ji totiž na 5bodové škále ohodnotili čistou jedničkou, takže je na začátku sezóny v perfektním stavu. Poslance dnes čeká už třetí kolo schvalování sporné stavební novely, která má podle vlády výrazně zrychlit a zjednodušit povolování nových staveb. Zatímco tvůrci si od ní slibují velké zlepšení, opozice před jejími dopady naopak důrazně varuje. Možná se už dnes dozvíme finální verdikt, protože by se ve sněmovně mohlo konečně přistoupit k hlasování. Sport. Londýnský Wimbledon zažije historický okamžik. O grandslamový titul se totiž vůbec poprvé utkají dvě české tenistky, které navíc obě tenisově vyrostly v Přerově. Zatímco Karolína Muchová vydřela postup přes Američanku Gaufovou až v tiebreaku třetího setu, Linda Nosková přehrála Ukrajinku Kostiukovou suverénně po setech 6-4 a 6-4. Radio Metropole,
1: to na sebe. Zajímá vás spolehlivá meteo předpověď až do konce týdne? Jasně, máme ji tady, víme, jak bude. Dnešní denní teploty 22 až 25, skoro jasno anebo polojasno, k večeru i oblačno. A co víkend? Zítra jasno anebo polojasno, přes den přechodně více oblačnosti, v neděli většinou oblačno anebo zataženo. A víkendové teploty jak v sobotu, tak v neděli kolem 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Rádio Metropole. Za volantem.
1: Lesková doprava z Olomouce, také z Hranic anebo z Uničovska pro vás právě teď. Zdravíme za volanty, hezké páteční dopoledne. Policejní hlídky pomáhají a chrání v Olomouci na Dolní Novosadské, také na Švajcerce u zdejší hasičárny. Další stojí v Hranicích na Bělotínské a hlídají i na kraji Valmezu mezi Lešnou a Lhotkou. A pozor na dopolední nehodu a pomačkané plechy kousek od Uničova mezi Brníčkem a Pasekou před křižovatkou na Haukovice.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
5: Radio Metropole.
3: Víc muziky, víc energie.
5: Víc energie.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz

0: Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
1: je fajn. Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
5: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
9: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Coldplay, britskou kapelu, která si získala srdce milionů fanoušků po celém světě svou melancholickou i epickou hudbou. Coldplay jsou jako kámoši, kteří tě vezmou na výlet vesmírem i do vlastního nitra. Jejich styl míchá rock, pop, elektroniku a velké emoce. Prostě show pro uši i duši. Ať už se chceš nechat unést melodiemi nebo přemýšlet nad životem, Coldplay mají něco přesně pro tebe. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme připravených spoustu špičkových

0: je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme zvuk Outliers, projektu, který se nebojí experimentovat a posouvat hranice. Jejich hudba je jako cesta do neznáma, kde tě čekají nečekané beaty a atmosféra, která tě pohltí. Outliers jsou jako ten kamarád, co tě vezme na dobrodružství, aniž bys věděl, co tě čeká. Tak nevypínej rádio a drž se Metropole, protože tu máme připraveno ještě víc originálních

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Vy řešíte rodinu, práci, každodenní povinnosti, my řešíme hudbu, zprávy, dopravu, počasí a také tipy, kam vyrazit. Vyrážíme s dětmi za letní zábavou a za poznáním. Ať už je to astronautický výcvik, Mozart v karanténě, nebo zábavná hra s kočičkou Olou. Tohle a další tipy na prázdniny najdeme na webu olomouc.cz. Letní kino v Mostkovicích promítá jako o život. Dnes se promítá film Ovce žerou první. Je to komedie plná návodů, jak být neskonale šťastný a nechutně bohatý. A zítra je na programu Přání k narozeninám křtiny. To je komedie pro celou rodinu. Začátek představení v letním kině Mostkovice na Prostějovsku vždy od 9:30 večer. V Javoříčku se těšíme na zítřejší gulášobraní od 9 hodin. K bání bude minimálně 10 různých druhů kotlíkových gulášů. V Amfíku Nového Javoříčka odpoledne bude i DJ s živým saxofonem a s houslemi bude i naše Vítko, gulášobraní v Javoříčku zítra od 9 hodin. A protože se otepluje, tak se těšíme k vodě dneska anebo o víkendu. Koupačka pokračuje na olomouckých Poděbradech, na Nákole, na Plumlově, také v olomouckém, Šternberském nebo v Prostějovském akvaparku. A parádní koupání mají i Bělkovice, Litovel anebo Holešov. Tak si užijte další červencový víkend s naším rádiem. Hezký pátek!
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Rádio Metropole.
7: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
8: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš. Metro.

0: of the Pop.
1: Top of the Pop.
0: Radio Metropole. Top of the
2: Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Public, kapelu, která do hudby vnáší svěží zvuk a energii. Jejich skladby jsou plné chytlavých melodií a silných emocí, které tě nenechají v klidu. Public jsou jako ti kámoši, co ti vždycky zlepší náladu a přinesou pořádnou dávku pozitivní energie. Jejich styl je moderní a osobitý, což z nich dělá jednu z nejnadějnějších kapel současnosti.

0: Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Jsou tady další informace z našeho regionu. Olomoucká tramtárie uzavírá rekordní sezónu. Divadlo odehrálo skoro 200 představení, z toho bylo 5 premiér. Největším diváckým hitem se stala hned ta první, Kabaret nahatý, Shakespeare 2. Pokračování kultovní inscenace zaznamenalo neuvěřitelných 40 vyprodaných repríz. I to je nový rekord v historii.

0: stačí, když si do mobilu stáhneme aplikaci Klub Nového Lesa. Sport. Máme tu něco pro milovníky bojových sportů. Úspěšná šumperská organizace Prime Fight Night chystá na 12. září svůj v pořadí druhý gala večer. Těšit se můžeme na atraktivní zápasy, známé tváře a nabitou světelnou show. Celý tento obří projekt má navíc přesah, protože výtěžek pomůže nemocným dětem. Akce už teď budí pořádný poprask a reportáž chystá dokonce i ČT Sport. Další informace pro nás má šumperský rejt.cz.
1: WhatsApp Metropole 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky 3 7 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. To na sebe.
3: Tento týden tady máme chladnější noci a rána, což nám nevadí, protože aspoň můžeme vyvětrat. Taky víme, jak bude, dál sluníčkom a odpoledne letních 25 stupňů. O víkendu nakonec čekáme nejčastěji 27 až 29. To znamená, že ty avizované tropické třicítky naměříme opravdu jen ojediněle. Jinak stále platí, že na severu a severovýchodě regionu, podobně jako včera, zůstává o pár stupňů méně. Vesměs tady do neděle budeme mít kolem 23.
2: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku teď hlásíte v Olomouci na Lipenské, když se jede kolem Ferony, na Lascích, na ulici Hejdukova u toho Černovířského mostu a hlídka taky na silnici 150 Prostějov Ohrozim. A máme hlášenou i nehodu v Hulíně, je to srážka dvou osobáků, která se momentálně dořešuje na Záhlinické. Tak hlavně šťastnou cestu.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Konečně se máme pátečně a s rádiem Metropole vyhlížíme další prázdninový víkend. A vyhlížíme taky naše polední meníčka z Olomouce. Takže co pak tady máme za mňamky? Lasagne se špenátem, pečené batáty plněné sýrem nebo květákové kary. Dneska v restauraci koza zůstala celá. Drůbeží játra na cibulce, masové kuličky s rajskou nebo smažené řízečky z vepřové panenky, tak to dáme u Anči. Jsou tady taky kynuté borůvkové knedlíky, smažený sýr gouda v pankostrouhance nebo vepřová plec na žampionech v Michalském výpadu, grilovaný vepřový steak na hermelínové omáčce nebo bramborové halušky s brinzou a restovaným špekem, to můžeme dát u Morgana. A ještě tu máme smažené kuřecí kousky s medovo-hořčičným dressingem nebo hovězí chili con carne v baseball pubu na Lascích. Kdyby cokoliv, tak další polední menu určitě najdeš na olomouc.cz. Tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie. Taky v pátek tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Všechno, co potřebuješ.

0: 69,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland.
1: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole. Rádio Metropole.
0: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
1: Metropole.

0: Ladíš Rádio Metropole, u mikrofonu tě zdraví Lea. V Americe už to v těchto dnech neskutečně vře a atmosféra na stadionech je naprosto crazy. Světový šampionát jede na plné pecky a my tě nenecháme sedět na lavičce náhradníků. Chceš vědět, co se právě děje za velkou louží a jaké hvězdy zrovna boří internety? Zapni uši, dáváme ti exkluzivní fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Zdravíme všechny fotbalové fanoušky i faninky. Dívali jste se včera večer na mistrovství světa, nebo se vám nechtělo ponocovat? Buď jak buď, máme pro vás rychlý výcud z toho nejdůležitějšího. Prvním semifinalistou je Francie. Poradila si s Marokem 2-0, i když to zpočátku vůbec nevypadalo růžově. Hvězdný Kylian Mbappé v prvním poločase nedal penaltu.
3: Špatná, mizerná střela. To byla taková žudla.
2: Jenže po přestávce si to vynahradil.
3: Mbappé.
2: Ano, Mbappé skoroval, Dembélé přidal branku druhou a Francouzi jsou mezi nejlepší čtyřkou turnaje. A ještě jedna zajímavost. Pro Mbappého to byl už 8. gól na letošním šampionátu. V čele tabulky střelců tak dorovnal Lionela Messiho. A v historickém pořadí mistrovství světa na něj ztrácí už jen jedinou branku. Francouzi navíc ve vyřazovací fázi mistrovství světa neprohráli v základní hrací době ani po prodloužení už 11 zápasů v řadě. A to už je pořádná série. O druhou vstupenku do semifinále si dneska od 9 na večer zahrají Španělé a Belgičani. Tak co myslíte, kdo půjde dál?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.

0: Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
3: A my budeme tancovat, až do samého rána.
2: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
4: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky, vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: Tohle je Radio

0: Tvoje dopoledne.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Pokud rádi jezdíte na kole nebo chodíte pěšky, máme pro vás skvělou zprávu z Olomoucka. Obce Lutín a Slatinice se společně pustili do budování zbrusu nové a hlavně bezpečné cyklostezky. Ta už brzy pohodlně propojí Třepčín s Lípami, takže se můžete těšit na další skvělou trasu pro vaše výlety mimo rušné silnice. Přerované se i letos mohou těšit na oblíbené letní kino, přímo na Masarykovo náměstí totiž dorazí kinematograf Bratří Čadíků. Od pátku 17. do pondělí 20. července nabídne 4 filmové hity pro celou rodinu, a to vždy od 21 hodin. Vstup na projekce je zcela zdarma, ale dobrovolným příspěvkem můžete na místě podpořit charitativní konto Bariéry.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: O sběr starého oblečení v Kroměříži se stará společnost Dymatex CS, která má po městě rozmístěných 15 kontejnerů. Radnice s ní musela uzavřít novou smlouvu, protože od 1. ledna 2025 mají obce oddělený svoz textilu nařízený zákonem. Lidé tak mohou do těchto nádob dál bez obav nosit nepotřebné kousky, spárované boty nebo funkční hračky.
1: Sport.
2: Český tenis zažívá historický moment, wimbledonské finále si totiž proti sobě zahrají Karolína Muchová a Linda Nosková. Tato neuvěřitelná událost budí obrovský ohlas po celém světě a těší se na ní i tenisová legenda Martina Navrátilová. Ta s úsměvem prohlásila, že zápas bude sledovat naprosto v klidu, protože každopádně vyhraje Češka.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Po ránu to chce mikinu.

0: za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme částečné omezení kvůli opravám tramvajové trati na třídě Svobody. Úplně zavřená je pak křižovatka na náměstí Hrdinů. Až do srpna projíždět tady může jen olomoucká MHD. Další dopravní omezení se pak chystá od pondělí 13. července v Dolanech. Jde o práce na silnici 46 Olomouce Šternberg. Ty potrvají do konce prázdnin a budou probíhat ve dvou etapách. A ještě tu máme aktuálně hlášené policejní hlídky. Například na D1 na exitu Hulín Západ a taky na exitu Kroměříž Západ. Další hlídka na Kroměřížskou na silnici Vážany Těšnovice a nebo v Hulíně na Záhlinické. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
3: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Let's go.

0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole. Show.

0: Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
6: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
5: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
6: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
5: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
6: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
5: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
6: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
8: Trefíte se?
9: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
10: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90 a Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90 až do 14. července. Kaufland.
12: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů, Nevima Group, příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
13: Radio Metropole.
14: Radio Metropole.

Čistá telepatie. Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je pátek 10. července a my přejeme, ať je stejně krásný jako zpěvačka a modelka z Texasu Jessica Simpson. Dneska má narozeniny. V roce 1856 se narodil vynálezce, fyzik a konstruktér elektrických strojů Nikola Tesla. A svátek slaví Libuše a taky Amálie. Přejeme všechno nejlepší. A navíc 10. července je národní den piña colády. Tak si od nás nechejte namíchat ten nejlepší páteční hudební mix.
0: Metropole právě dnes.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Víme, co se děje. Máme tu pro vás další zprávy. Začneme v Olomouci. Delfínova kašna u dominikánského kláštera prošla očistou a renovací. Náklady na restaurátorské práce byly necelých 50 tisíc. Jak píše Report CZ, v současné době je kašna mimo provoz, a to z důvodu dlouhodobě nízké hladiny podzemní vody.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Fakultní nemocnice v Olomouci přiznala pochybení ve známé kauze operovávání srdečních defibrilátorů. Odborná komise totiž potvrdila, že v roce 2024 dostali někteří pacienti tento přístroj, aniž by splňovali všechna potřebná zdravotní kritéria. O předběžných závěrech tohoto vyšetřování informovalo vedení nemocnice během čtvrtka. Na vojenské základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala česká armáda poslední ze 42 tanků Leopard 2A4. Tím to ale nekončí, protože v letech 2028 až 2030 naše vojsko pořídí dalších 44 těchto obrněnců. Tentokrát už navíc půjde o tu úplně nejnovější verzi s označením Leopard 2A8. Bývalá služebna strážníků v Jeseníku se dočkala parádní proměny a od 1. září loňského roku už naplno slouží dětským skupinám Jesánek a Jitřenka. Zrekonstruovaná budova teď nabízí bezpečné a přívětivé zázemí pro děti od 1 do 3 let. Tento povedený projekt navíc aktuálně bojuje o přízeň veřejnosti v celostátní anketě Má vlast cestami proměn.
1: Sport.
3: Basketbalista Kevin Mervar si na svém Instagramu postěžoval, že mu klub z Olomoucka dluží peníze a před angažmá v něm varuje i ostatní. Vedení klubu se ale jeho obvinění ostřebrání. Uvidíme, jak se celá tahle nepříjemná situace ještě nakonec vyvine.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude, dál očekáváme hodně sluníčka a minimum srážek. Letní počasí pokračuje, na Moravě by mělo být většinou polojasno, nejenom dnes, ale taky o víkendu. Na severu a severovýchodě pak může být víc oblačnosti a výjimečně se tak objeví i krátké přehánky. Jinak denní maxima dosáhnou v sobotu a v neděli.

0: 16. července bude tu částečné omezení. Práce na silnici 46 Olomouc Šternberg potrvají do konce srpna a budou probíhat ve dvou etapách. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.
3: Víc energie.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli přineseme další skvělé hity.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude je fajn.
0: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce.

0: exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.
6: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká víc tanečních zážitků.

Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Budeme se věnovat tématu, které možná není tolik vidět, ale o to je více důležité o něm mluvit. Olomoucký kraj znovu hledá firmy, obce i organizace, které myslí nejenom na svůj úspěch, ale taky na lidi, na své okolí a na životní prostředí. Na telefonu je náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Pavel Jelínek. Dobrý den.
2: Pěkný den, Lukáši, vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, letošní ročník ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je v plném proudu. Co je hlavním smyslem téhleté soutěže? Proč stojí za pozornost?
2: Tak jak už jste říkal, vlastně smyslem soutěže pro firmy, obce a organizace je, aby jsme ukázali ty, které se chovají odpovědně vůči svému okolí, tedy nejenom ekonomicky, ale i sociálně a ekologicky. Jo, že chceme ukázat, že podnikat nebo řídit organizaci jde s ohledem i na lidi, na region, životní prostředí a zároveň ta soutěž by měla inspirovat, aby se i další touhle cestou vydali.
1: Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, pro koho to je určeno? Jenom velké firmy nebo mají šanci uspět i menší podnikatelé, obce, školy, neziskovky, jak je to?
2: Je to vlastně vše, co jste vyjmenovali. To firmy, obce, organizace. Právě chceme, aby se zapojilo široké spektrum těch soutěžících do této soutěže.
1: Pokud tedy teď někdo skutečně poslouchá a říká si, že by se chtěl přihlásit do letošního ročníku ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jak na to? Kde a dokdy?
2: Harmonogram je takový, že jsme zahájili na jaře letošního roku. Přihlášky je možné podávat do 31. července. Potom proběhne hodnocení odborné komise podle metodiky Rady kvality České republiky a slavnostní vyhlášení potom plánujeme na říjen letošního roku v Olomouci v budově Červeného kostela u vědecké knihovny. No a hlavně doporučuji zájemcům, aby nepodcenili vyplnění hodnotícího dotazníku, protože právě ten je velmi klíčový pro posouzení jejich aktivit. A případně s přípravou dotazníku je připravena dokonce i konzultantka paní Barošová a všechny kontakty jsou na webu našeho kraje a na sociálních sítích.
1: Jak jsme tedy slyšeli, více informací najdeme na webových stránkách Olomouckého kraje. Přihlášky do ceny hejtmana za společenskou odpovědnost podáváme do konce tohoto měsíce. Dnes s námi vysílal i náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Pavel Jelínek. Děkujeme za vše.
2: Takže naslyšenou vám i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: A odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla. Dneska padla.

0: Rádio Metropole.
1: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čekají

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Jsou tady další informace z našeho regionu. Olomoucká tramtárie uzavírá rekordní sezónu. Divadlo odehrálo skoro 200 představení, z toho bylo 5 premiér. Největším diváckým hitem se stala hned ta první, Kabaret nahatý, Shakespeare 2. Pokračování kultovní inscenace zaznamenalo neuvěřitelných 40 vyprodaných repríz. I to je nový rekord v historii divadla tramtárie.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Počasí opět láká ke koupání. A my vás potěšíme. Kvalita vody na olomouckých Poděbradech a na Plumlově je vyhovující. Podle krajské hygieny jsou výsledky příznivé a plavci tak nemusí mít žádné obavy. Uzavírky lesních cest aktuálně a přehledně. Lesy České republiky v mobilní aplikaci nově informují o událostech v našem okolí. Dozvíme se o uzavírkách, pracích v lese, pohybu těžké techniky, výstrahách, ale taky o akcích a lesnických projektech. Stačí, když si do mobilu stáhneme aplikaci Klub nového lesa.
2: Sport.
3: Máme tu něco pro milovníky bojových sportů. Úspěšná šumperská organizace Prime Fight Night chystá na 12. září svůj v pořadí druhý gala večer. Těšit se můžeme na atraktivní zápasy, známé tváře a nabitou světelnou show. Celý tento obří projekt má navíc přesah, protože výtěžek pomůže nemocným dětem. Akce už teď budí pořádný poprask a reportáž chystá dokonce i ČT Sport. Další informace pro nás má šumperský rejt.cz.
2: Radio Metropole, to na sebe.
4: Tento týden tady máme chladnější noci a rána, což nám nevadí, protože aspoň můžeme vyvětrat. Taky víme, jak bude, dál sluníčkom a odpoledne letních 25 stupňů. O víkendu nakonec čekáme nejčastěji 27 až 29. To znamená, že ty avizované tropické třicítky naměříme opravdu jen ojediněle. Jinak stále platí, že na severu a severovýchodě regionu, podobně jako včera, zůstává o pár stupňů méně. Vesměs tady do neděle budeme mít kolem 23.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková doprava. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, v centru, na Pekařské nebo taky na Brněnské, pod křižovatkou z Hraniční. Hlídka je i na D1 na exitu Hulín Západ nebo přímo v Hulíně na ulici doktora Stojana a kontrolu můžeme potkat také ve Vyškově, na Sochorově, tak hlavně šťastnou cestu.
6: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
8: Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
2: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
10: Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Jak od nás víte, Tramtárie má za sebou rekordní sezonu. Divadlo odehrálo skoro 200 představení, z toho bylo 5 premiér. Tramtárie také děkuje divákům za podporu sbírky na nové prostory. Podrobnosti najdeme na olomouc.cz. Pijeme ji všichni, hlavně v létě, ale kde se vzala? Jak vlastně vznikla ledová káva? Potom se aktuálně pídí report.cz. A pozor, Přerov fandí tenisu a hlavně své rodačce Lindě Noskové. České finále Lindy s její olomouckou kámoškou Karolínou Muchovou sledujeme zítra, tedy v sobotu od 17. hodiny v Parčíku u Majáku. Na finále Wimbledonu zve také pan starosta na webu Přerov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
0: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metro

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Pokud rádi jezdíte na kole nebo chodíte pěšky, máme pro vás skvělou zprávu z Olomoucka. Obce Lutín a Slatinice se společně pustili do budování zbrusu nové a hlavně bezpečné cyklostezky. Ta už brzy pohodlně propojí Třepčín s Lípami, takže se můžete těšit na další skvělou trasu pro vaše výlety mimo rušné silnice. Přerované se i letos mohou těšit na oblíbené letní kino, přímo na Masarykovo náměstí totiž dorazí kinematograf Bratří Čadíků. Od pátku 17. do pondělí 20. července nabídne 4 filmové hity pro celou rodinu, a to vždy od 21 hodin. Vstup na projekce je zcela zdarma, ale dobrovolným příspěvkem můžete na místě podpořit charitativní konto bariéry.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zásilkovna počítá obrovské ztráty po čtvrtečním požáru výškové budovy v centru Zlína, kde jí shořelo zhruba 9 000 balíků. Pojištění navíc tuto nečekanou škodu nepokryje a zákazníci tak na své objednané zboží čekají marně. Společnost už ale intenzivně připravuje kroky, jak tuto nepříjemnou situaci začít řešit.
2: Sport.
3: Český tenis zažívá historický moment, wimbledonské finále si totiž proti sobě zahrají Karolína Muchová a Linda Nosková. Tato neuvěřitelná událost budí obrovský ohlas po celém světě a těší se na ní i tenisová legenda Martina Navrátilová. Ta s úsměvem prohlásila, že zápas bude sledovat naprosto v klidu, protože každopádně vyhraje Češka.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Po ránu to chce mikinu, odpoledne spíš plavky. Víme, jak bude, na Olomoucku i jinde, dál čekáme spoustu sluníčka a k tomu dneska zhruba 25 stupňů. O víkendu to místy může být i 30 a zatím to vypadá tak, že tropické teploty se udrží i celý příští týden. Ovšem pozor, kvůli velkému suchu stále platí přísná výstraha před rizikem požárů, a to zejména na jižní Moravě.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, kde můžeme potkat policejní hlídku, například v Olomouci, u fakultní nemocnice na Hněvotínské, taky na obchvatu Olomouce na dálnici D35, když se jede kolem Olympie. Hlídka je i v Prostějově na Brněnské nebo v Šumperku na Lidické. A teď odpoledne také řešíme jednu nehodu, je to v Holešově, srážka dvou osobáků na křižovatce ulic Míru a Palackého. Tak tady pozor a šťastnou cestu.
2: Rádio Metropole.
5: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

Nové šance ligy, ve kterém samozřejmě nebudou chybět ani fotbalisté Olomouce. Sigma má před sebou ještě soustředění v Rakousku, kde změří síly s celkem Shabab Al-Ahli z Dubaje a katarským Al-Sadd. Do akce jde potom v rámci prvního kola 25. července v Jablonci. Na Andrově stadionu se bude hrát poprvé v sobotu 1. srpna od 17. hodiny s Mladou Boleslaví. Těším se na to. Jinak se

0: a 1. září naši hokejisté přivítají Třinec. Na ostro do toho vletneme na olomouckém zimním stadionu 16. září, kdy se v 1. kole hokejové extraligy utkáme se Spartou a úvodní buly padne v 18 hodin. No a ještě připomeneme, že olomoucká radnice chystá v městské části Nemilany stavbu sportovní haly pro míčové sporty zhruba za 236 milionů korun. Připravovaná sportovní hala má hrací plochu o rozměrech 20 metrů x 40 a tribunu pro 300 diváků. V hale bude několik šaten, klubovna, nářadovna, sociální zařízení, recepce a menší restaurace. Tak to je sport na Metropoli a už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Rádio Metropole a sport podle Štěpána.
2: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
3: Dneska padla. Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví.

0: Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn. Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropole.

jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.

0: Metropole. Kam vyrazit?
1: Vy řešíte rodinu, práci, každodenní povinnosti, my řešíme hudbu, zprávy, dopravu, počasí a také tipy, kam vyrazit. Vyrážíme s dětmi za letní zábavou a za poznáním. Ať už je to astronautický výcvik, Mozart v karanténě, nebo zábavná hra s kočičkou Olou. Tohle a další tipy na prázdniny najdeme na webu olomouc.cz. Letní kino v Moskovicích promítá jako o život. Dnes ovce žerou první. Je to komedie plná návodů, jak být neskonale šťastný a nechutný. Bohatý. A zítra je na programu Přání k narozeninám Křtiny. To je komedie pro celou rodinu. Začátek představení v letním kině Mostkovice na Prostějovsku vždy od 9:30 večer. V Javoříčku se těšíme na zítřejší gulášobraní od 9 hodin. K vání bude minimálně 10 různých druhů kotlíkových gulášů. V Amfíku Nového Javoříčka odpoledne bude i DJ s živým saxofonem a s houslemi bude i naše Kvítko. Gulášobraní v Javoříčku zítra od 9 hodin. A protože se otepluje, tak se těšíme k vodě dneska anebo o víkendu. Koupačka pokračuje na olomouckých Poděbradech, na Nákole, na Plumlově, také v olomouckém, Šternberském nebo v Prostějovském akvaparku. A parádní koupání mají i Bělkovice, Litovel anebo Holešov. Tak si užijte další červencový víkend s naším rádiem. Hezký pátek!
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
3: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2020.

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
3: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tvoje odpoledne.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

0: Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
0: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Víme, co se děje. Máme tu pro vás další zprávy. Začneme v Olomouci. Delfínova kašna u dominikánského kláštera prošla očistou a renovací. Náklady na restaurátorské práce byly necelých 50 tisíc. Jak píše report CZ, v současné době je kašna mimo provoz, a to z důvodu dlouhodobě nízké hladiny podzemní vody.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Fakultní nemocnice v Olomouci přiznala pochybení ve známé kauze operovávání srdečních defibrilátorů. Odborná komise totiž potvrdila, že v roce 2024 dostali někteří pacienti tento přístroj, aniž by splňovali všechna potřebná zdravotní kritéria. O předběžných závěrech tohoto vyšetřování informovalo vedení nemocnice během čtvrtka. Na vojenské základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala česká armáda poslední ze 42 tanků Leopard 2A4. Tím to ale nekončí, protože v letech 2028 až 2030 naše vojsko pořídí dalších 44 těchto obrněnců. Tentokrát už navíc půjde o tu úplně nejnovější verzi s označením Leopard 2A8. Bývalá služebna strážníků v Jeseníku se dočkala parádní proměny a od 1. září loňského roku už naplno slouží dětským skupinám Jesánek a Jitřenka. Zrekonstruovaná budova teď nabízí bezpečné a přívětivé zázemí pro děti od 1 do 3 let. Tento povedený projekt navíc aktuálně bojuje o přízeň veřejnosti v celostátní anketě Má vlast cestami proměn.
1: Sport.
3: Basketbalista Kevin Mervard si na svém Instagramu postěžoval, že mu klub z Olomoucka dluží peníze a před angažmá v něm varuje i ostatní. Vedení klubu se ale jeho obvinění ostře brání. Uvidíme, jak se celá tahle nepříjemná situace ještě nakonec vyvine.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Sobota bude v Olomouckém kraji převážně polojasná. Během dne přechodně přibude oblačnosti, ale zůstane bez srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na jeseních skoček a jenom kolem 21. V neděli bude zpočátku ještě menší oblačnost, během dne ale mraku přibude a výjimečně se mohou objevit přeháňky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni. A tropy nám zase klepou na dveře. Na začátku příštího týdne se začne znovu oteplovat a pondělní teploty se podle meteorologů vyšplhají až na 29 stupňů.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Na cestách hlavně opatrně, čerstvou nehodu nám hlásíte aktuálně mezi obcemi Karlova Studánka a Malá Morávka a dořešuje se také nehoda na D35 na trase Olomouc-Lipník nad Bečvou před exitem Velký Újezd. Je tu neprůjezdný pravý jízdní pruh a to z důvodu havárky motorkáře. Olomouci nám hlásíte menší kolonu na ulici Jílová zhruba na 5 minut a policejní hlídka na nás číhá mezi obcemi Tážely a Charváty na Olomoucku. Tak nohu z plynu.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc

Koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Taneční rádio z Olomouce.
1: Rádio Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou kapelu Rudimental, která míchá drum and bass, soul a pořádnou dávku energie tak, že jejich hudba prostě nezná hranice. Jejich skladby jsou jako pořádná party, na kterou si pozván, i když sedíš doma v obýváku. Rudimental umí rozproudit dav, ale taky zahřát u srdce, protože jejich melodie jsou plné emocí a opět.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
2: A my budeme tancovat, až do samého rána.
1: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právě je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš

0: Metropole. U mikrofonu tě zdraví Lea. V Americe už to v těchto dnech neskutečně vře. A atmosféra na stadionech je naprosto crazy. Světový šampionát jede na plné pecky a my tě nenecháme sedět na lavičce náhradníků. Chceš vědět, co se právě děje za velkou louží a jaké hvězdy zrovna boří internety? Zapni uši, dáváme ti exkluzivní fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Zdravíme všechny fotbalové fanoušky i faninky. Dívali jste se včera večer na mistrovství světa, nebo se vám nechtělo ponocovat? Buď jak buď, máme pro vás rychlý výcud z toho nejdůležitějšího. Prvním semifinalistou je Francie. Poradila si s Marokem 2-0, i když to zpočátku vůbec nevypadalo růžově. Hvězdný Kylian Mbappé v prvním poločase nedal penaltu.
3: Špatná, mizerná střela, to byla taková žudla.
2: Jenže po přestávce si to vynahradil.
3: Mbappé.
2: Mbappé skoroval, Dembélé přidal branku druhou a Francouzi jsou mezi nejlepší čtyřkou turnaje. A ještě jedna zajímavost. Pro Mbappého to byl už 8. gól na letošním šampionátu. V čele tabulky střelců tak dorovnal Lionela Messiho a v historickém pořadí mistrovství světa na něj ztrácí už jen jedinou branku. Francouzi navíc ve vyřazovací fázi mistrovství světa neprohráli v základní hrací době ani po prodloužení už 11 zápasů v řadě. A to už je pořádná série. O druhou vstupenku do semifinále si dneska od 9 na večer zahrají Španělé a Belgičani. Tak co myslíte, kdo půjde dál?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu. Rádio Metropole
4: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
5: Dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Vítejte u zpráv. Jsou tady další informace z našeho regionu. Olomouc se pustí do další opravy ulice na Letné. Už v pondělí 13. července odstartuje rekonstrukce nového 270 metrů dlouhého úseku mezi ulicemi Demlova a Václava III. Dělníci tak plynule navážou na práce, které v této lokalitě proběhly už v loňském roce.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Počasí opět láká ke koupání a my vás potěšíme. Kvalita vody na olomouckých Poděbradech a na Plumlově je vyhovující. Podle krajské hygieny jsou výsledky příznivé a plavci tak nemusí mít žádné obavy. Uzavírky lesních cest aktuálně a přehledně. Lesy České republiky v mobilní aplikaci nově informují o událostech v našem okolí. Dozvíme se o uzavírkách, pracích v lese, pohybu těžké techniky, výstrahách, ale taky o akcích a lesnických projektech. Stačí, když si do mobilu stáhneme aplikaci Klub nového lesa.
2: Sport.
1: Máme tu něco pro milovníky bojových sportů. Úspěšná šumperská organizace Prime Fight Night chystá na 12. září svůj v pořadí druhý gala večer. Těšit se můžeme na atraktivní zápasy, známé tváře a nabitou světelnou show. Celý tento obří projekt má navíc přesah, protože výtěžek pomůže nemocným dětem. Akce už teď budí pořádný poprask a reportáž chystá dokonce i ČT Sport. Další informace pro nás má šumperský rejt.cz.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Páteční odpoledne je nehané ve znamení příjemného letního počasí. Čekáme většinou polojasnou oblohu, jen přechodně bude mraků o něco více. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů. Sobota přinese podobné počasí, většinou bude polojasno, během dne přechodně více oblačnosti a teploty se dostanou až na 27 stupňů Celsia. V neděli čekáme mraků ještě o něco více a výjimečně se mohou objevit přehánky. A pranostika nám říká, že červenec horký. Pěkné jsou vdolky. Tak zatím to vypadá, že druhý červencový víkend bude letním výletům opravdu přát.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Olomouci, nám hlásíte bouračku na Hněvotínské, jsou tu v sobě dvě osobní auta. Bouralo se také u obce Karlova Studánka, konkrétně mezi Karlovou Studánkou a Malou Morávkou. Osobák se tu srazil s cyklistou. Pozor i na policejní hlídky, jedna je na D1 na trase Říkovice-Vyškov na exitu Říkovice, další je na trase Vyškov-Říkovice za exitem Hulín a potkat vás můžou také na D35 na trase Olomouc-Lipník nad Bečvou mezi exity Přáslavice a Velký Újezd.
0: Rádio Metropole. Víc

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
1: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
0: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
1: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
0: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
2: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
4: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill.
2: Metropole právě dnes.
3: Je pátek 10. července a my přejeme, ať je stejně krásný jako zpěvačka a modelka z Texasu Jessica Simpson. Dneska má narozeniny. V roce 1856 se narodil vynálezce, fyzik a konstruktér elektrických strojů Nikola Tesla. A svátek slaví Libuše a taky Amálie. Přejeme všechno nejlepší. A navíc 10. července je Národní den piña kolády. Tak si od nás nechejte namíchat ten nejlepší páteční hudební mix.
2: Metropole právě.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Siu, australskou zpěvačku, která s tajemnou vizáží a silným hlasem dobývá svět. Její hudba je plná emocí, energie a originality. A to i když se často schovává za parukou. Sia je jako ten kámoš, co toho moc nenamluví, ale když něco řekne, má to sílu. Její styl míchá pop s elektronikou a dramatem a výsledek je vždycky silný zážitek. Ať už potřebuješ hudbu k zamyšlení nebo k tanci, Sia má vždycky něco v rukávu. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc silných

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Máte správně naladěno, s námi jste vždycky v obraze. Olomouckou policii zaměstnal otřesný případ vandalismu v Bezručových sadech. Neznámí pachatelé tam v noci na pátek zdemolovali hned 8 laviček, ze kterých zbyly jen hromady desek a pokroucený kov. Toto nepochopitelné řádění už řeší i samotné výstaviště Flora, které teď sčítá vzniklé škody.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Přerově se od pátku 17. do pondělí 20. června uskuteční tradiční letní kino pod širým nebem v režii kinematografu Bratří Čadíků. Diváci se mohou těšit na 4 filmové tituly pro dospělé i děti, přičemž promítání bude začínat vždy ve 21 hodin nebo po setmění. Vstup na jednotlivé projekce je díky kulturním a informačním službám Přerov zdarma. Návštěvníci však mohou během akce přispět na dobrovolné vstupné. Jehož výtěžek organizátoři tradičně věnují na charitativní účely pro kontobariéry.
2: Sport.
1: Fotbalový brankář Tadeáš Stopen opouští olomouckou Sigmu, se kterou už ani neodcestoval na herní soustředění do Rakouska. Místo toho se zapojil do přípravy s týmem Artis Brno. Změnu působiště už oficiálně potvrdili oba kluby.
0: Rádio Metropole. Co na sebe?
3: Čeká nás klidný letní pátek. Na Hanoji bude převládat polojasno a jen přechodně se objeví více oblačnosti. Odpolední teploty vystoupí na příjemných 22 až 26 stupňů. A dny jsou stále dost dlouhé. Sluníčko nám dneska zapadne jen pár minut před 9. Také sobota nabídne většinou slunečné počasí. Během dne přechodně přibude oblačnosti, déšť ale meteorologové neočekávají. Teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni. V neděli bude mraků více a ojediněle může krátce zapršet.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Olomouci, řidiči, pozor na policejní hlídku, ta na vás číhá na Dolní Novosadské. Policejní hlídka je aktuálně také ve Vyškově, a to na ulici Sochorova, anebo v Brodku u Prostějova. Tady na vás číhají na Císařské u Kruháče. Pozor si dejte také na nehody, jednu nám hlásíte v obci Tylov, další v Bruntále v ulici Lidická.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
8: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Olé, tady je tvoje metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádnej energický nápoj pro tvůj mozek. Nabudí tě a nenechaj klidný. V jeho tvorbě se snoubí moderní zvuky s jemným citem pro melodii, což z něj dělá jednoho z těch, na

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Budeme se věnovat tématu, které možná není tolik vidět, ale o to je více důležité o něm mluvit. Olomoucký kraj znovu hledá firmy, obce i organizace, které myslí nejenom na svůj úspěch, ale taky na lidi, na své okolí a na životní prostředí. Na telefonu je náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Pavel Jelínek. Dobrý den.
2: Pěkný den, Lukáši, vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, letošní ročník ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je v plném proudu. Co je hlavním smyslem téhleté soutěže? Proč stojí za pozornost?
2: Tak jak už jste říkal, vlastně smyslem soutěže pro firmy, obce a organizace je, aby jsme ukázali ty, které se chovají odpovědně vůči svému okolí, tedy nejenom ekonomicky, ale i sociálně a ekologicky. Jo, že chceme ukázat, že podnikat nebo řídit organizaci jde s ohledem i na lidi, na region, životní prostředí a zároveň ta soutěž by měla inspirovat, aby se i další touhle cestou vydali.
1: Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, pro koho to je určeno? Jenom velké firmy nebo mají šanci uspět i menší podnikatelé, obce, školy, neziskovky, jak je to?
2: Je to vlastně vše, co jste vyjmenovali. Je to firmy, obce, organizace. Právě chceme, aby se zapojilo široké spektrum těch soutěžících do této soutěže.
1: Pokud tedy teď někdo skutečně poslouchá a říká si, že by se chtěl přihlásit do letošního ročníku ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, jak na to, kde a dokdy?
2: Harmonogram je takový, že jsme zahájili na jaře letošního roku. Přihlášky je možné podávat do 31. července, potom proběhne hodnocení odborné komise podle metodiky Rady kvality České republiky a slavnostní vyhlášení potom plánujeme na říjen letošního roku v Olomouci v budově Červeného kostela u vědecké knihovny. No a hlavně doporučuji zájemcům, aby nepodcenili vyplnění hodnotícího dotazníku, protože právě ten je velmi klíčový pro posouzení jejich aktivit. A případně s přípravou dotazníku je připravena dokonce i konzultantka paní Barošová a všechny kontakty jsou na webu našeho kraje a na sociálních sítích.
1: Jak jsme tedy slyšeli, více informací najdeme na webových stránkách Olomouckého kraje. Přihlášky do ceny hejtmana za společenskou odpovědnost podáváme do konce tohoto měsíce. Dnes s námi vysílal i náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Pavel Jelínek. Děkujeme za vše.
2: Takže naslyšenou vám i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole. Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Sobota bude v Olomouckém kraji převážně polojasná. Během dne přechodně přibude oblačnosti, ale zůstane beze srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na Jesenicku čekáme jenom kolem 21. V neděli bude zpočátku ještě menší oblačnost, během dne ale mraků přibude a výjimečně se mohou objevit přehánky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni. A tropy nám zase klepou na dveře. Na začátku příštího týdne se začne znovu oteplovat a pondělní teploty se podle meteorologů vyšplhají až na 29 stupňů.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavost.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2023.

0: nové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyjada.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Alberts.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Jak od nás víte, Tramtárie má za sebou rekordní sezonu. Divadlo odehrálo skoro 200 představení, z toho bylo 5 premiér. Tramtárie také děkuje divákům za podporu sbírky na nové prostory. Podrobnosti najdeme na olomouc.cz. Pijeme ji všichni, hlavně v létě, ale kde se vzala? Jak vlastně vznikla ledová káva? Potom se aktuálně pídí report.cz. A pozor, Přerov fandí tenisu a hlavně své rodačce Lindě Noskové. České finále Lindy s její olomouckou kámoškou Karolínou Muchovou sledujeme zítra, tedy v sobotu od 17. hodiny v Parčíku u Majáku. Na finále Wimbledonu zve také pan starosta na webu Přerov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Spojujeme generace. Spojujeme generace. Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie. Rádio Metropole. Lomix. Lomix. The PM.

0: Metropole. Večer ve městě.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Joel Corey, britský DJ a producent, jehož taneční tracky rozproudí každou party. Joel je známý svým svěžím house stylem, plným energie a chytlavých rytmů, které tě rozhýbou i v největším klidu. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože

tvoje metropole. Dneska tě čeká Higgs. Severoirský producent a DJ, který svými energickými beaty a chytlavými melodiemi baví taneční scénu. Jeho styl je jako ten kámoš, co ti na párty vždycky pustí správný track, aby ses rozhýbal. Higgs umí spojit moderní zvuk s pořádnou dávkou groovu, takže tě rozhýbe na první dobrou. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Venby, zpěvačku a autorku, která svým unikátním hlasem a energickým stylem baví fanoušky taneční hudby. Její skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese originální zvuk

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Florida je americký rapper a zpěvák, který do hudby vnáší energii, chytlavé rytmy a pořádnou dávku party atmosféry. Jeho skladby jsou jako kámoš, co tě vždycky rozhýbe a nenechá tě v klidu. Spojuje taneční beaty s rapem a melodickými linkami, které tě

Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

Tady je tvoje metropole. A jestli máš rád elektroniku s nádechem duše a popu, SG Lewis je přesně to, co hledáš. Tenhle britský producent a zpěvák dokáže mixovat chillové beaty s chytlavými melodiemi tak, že tě to nenechá v klidu. Jeho hudba je jako noční procházka městem. Tajemná, stylová a trochu sexy. SG Lewis vytváří zvuky, které tě unesou do světa plného emocí i energie zároveň. Zůstaň s námi, protože na Metropoli tě čeká

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Budeme se věnovat tématu, které možná není tolik vidět, ale o to je více důležité o něm mluvit. Olomoucký kraj znovu hledá firmy, obce i organizace, které myslí nejenom na svůj úspěch, ale taky na lidi, na své okolí a na životní prostředí. Na telefonu je náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Dobrý den.
2: Pěkný den, Lukáši, vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, letošní ročník ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je v plném proudu. Co je hlavním smyslem téhleté soutěže? Proč stojí za pozornost?
2: Tak jak už jste říkal, vlastně smyslem soutěže pro firmy, obce a organizace je, aby jsme ukázali ty, které se chovají odpovědně vůči svému okolí, tedy nejenom ekonomicky, ale i sociálně a ekologicky. Jo, že chceme ukázat, že podnikat nebo řídit organizaci jde s ohledem i na lidi, na region, životní prostředí a zároveň ta soutěž by měla inspirovat, aby se i další touhle cestou vydali.
1: Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, pro koho to je určeno? Jenom velké firmy nebo mají šanci uspět i menší podnikatele, obce, školy, neziskovky, jak je to?
2: Je to vlastně vše, co jste vyjmenovali. Je to firmy, obce, organizace. Právě chceme, aby se zapojilo široké spektrum těch soutěžících do této soutěže.
1: Pokud tedy teď někdo skutečně poslouchá a říká si, že by se chtěl přihlásit do letošního ročníku ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, jak na to, kde a dokdy?
2: Harmonogram je takový, že jsme zahájili na jaře letošního roku. Přihlášky je možné podávat do 31. července, potom proběhne hodnocení odborné komise podle metodiky Rady kvality České republiky a slavnostní vyhlášení potom plánujeme na říjen letošního roku v Olomouci v budově Červeného kostela u vědecké knihovny. No a hlavně doporučuji zájemcům, aby nepodcenili vyplnění hodnotícího dotazníku, protože právě ten je velmi klíčový pro posouzení jejich aktivit. A případně s přípravou dotazníku je připravena dokonce i konzultantka paní Barošová a všechny kontakty jsou na webu našeho kraje a na sociálních sítích.
1: Jak jsme tedy slyšeli, více informací najdeme na webových stránkách Olomouckého kraje. Přihlášky do ceny hejtmana za společenskou odpovědnost podáváme do konce tohoto měsíce. Dnes s námi vysílal i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Děkujeme za vše.
2: Takže naslyšenou vám i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máte správně naladěno, s námi jste vždycky v obraze. Olomouckou policii zaměstnal otřesný případ vandalismu v Bezručových sadech. Neznámí pachatelé tam v noci na pátek zdemolovali hned 8 laviček, ze kterých zbyly jen hromady desek a pokroucený kov. Toto nepochopitelné řádění už řeší i samotné výstaviště Flora, které teď sčítá vzniklé škody.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Přerově se od pátku 17. do pondělí 20. července uskuteční tradiční letní kino Pod širým nebem v režii kinematografu Bratří Čadíků. Diváci se mohou těšit na 4 filmové tituly pro dospělé i děti, přičemž promítání bude začínat vždy ve 21 hodin nebo po setmění. Vstup na jednotlivé projekce je díky kulturním a informačním službám Přerov zdarma. Návštěvníci však mohou během akce přispět na dobrovolné vstupné. Jehož výtěžek organizátoři tradičně věnují na charitativní účely pro kontobariéry.
1: Sport.
2: Fotbalový brankář Tadeáš Stopen opouští olomouckou Sigmu, se kterou už ani neodcestoval na herní soustředění do Rakouska. Místo toho se zapojil do přípravy s týmem Artis Brno. Změnu působiště už oficiálně potvrdili oba kluby.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Sobota bude v Olomouckém kraji převážně polojasná. Během dne přechodně přibude oblačnosti, ale zůstane bez srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na jeseni skoček a jenom kolem 21. V neděli bude zpočátku ještě menší oblačnost, během dne ale mraku přibude a výjimečně se mohou objevit přehánky. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni. A tropy nám zase klepou na dveře. Na začátku příštího týdne se začne znovu oteplovat a pondělní teploty se podle meteorologů vyšplhají až na 29 stupňů.
1: Rádio Metropole. Víc muziky.

Tady je tvoje metropole. Rýton je britský producent a DJ, který svými energickými tanečními tracky baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nikdy nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Rýton umí spojit klasické house prvky s moderním zvukem, takže tě rozhýbe na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky. It's Friday, then.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B v dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný

Tady je tvoje metropole. Ajmanbek je kazašský DJ a producent, který se proslavil remixem, který rozvolnil taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese svěží zvuk a chytlavé beaty. Ajmanbek umí vytvořit groove, který tě nenechá v klidu. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Dneska přijíždí italský Groove Express. Federico D'Alessio, DJ a producent, co umí udělat atmosféru i ze šepotu. Jeho beaty jsou jako espresso, malý, silný a hned tě probudí. Federico je jako kámoš, co nikdy nemluví zbytečně, protože všechno vyřídí skrz mixážní pult. Jeho styl je deep house se špetkou elegance a spoustou taneční energie. Zůstaň s námi, protože

0: Metropole.
1: Metropole! Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama, od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Evu Farnou, česko-polskou zpěvačku, která kombinuje silný hlas s energickým popem a rockem. Její hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky nakopne a připraví na pořádnou jízdu. Eva je známá svou upřímností a energií, která tě chytí už od prvních tónů. Její styl je svěží, dynamický a plný emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci hudební síly.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Doja Cat, americkou zpěvačku, která svojí originalitou, energickým stylem a chytlavými rytmy baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese trochu originality a pořádnou dávku energie. Doja Cat umí skloubit rap s popem a tanečními beaty, takže tě rozhýbe na první dobrou. Připrav se na pořádnou porci hudební zábavy. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Jamiroquai, britskou multižánrovou kapelu, která kombinuje funk, acid jazz a taneční rytmy do jedné skvělé jízdy. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku nálady na party. Jamiroquai jsou legendou taneční scény a jejich energii si zamiluješ hned. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hudebních hitů.